0: největší hity Relax Radio.
1: Sofia, you just do it.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: A jdeme na toho, máme tady další vydání Relaxády, tedy oficiální hitparády Relax Rádia. Tahle ta dnešní má číslo 1559. Už se těším na tu příští, až tam bude ta 60. Dneska uslyšíte 10 skladeb z klasického žebříčku, to je jasný. To jste se už mohli i podívat na www.radio-relax.cz. A k tomu máme 4 novinky. Koukal jsem, jestli některá z novinek z minula se chytla v tom dnešním pořadí. Jo, 2 tady máme a paradoxně, možná právě proto, jsou obě český. Takže za chvíli uslyšíte, kdože se dostal z minula do 10. Jdeme na to, protože před námi je samozřejmě nejprve rekapitulace, jak to dopadlo minule.
0: Relaxáda. Rekapitulace.

To je vlastně minule třetí místo, takže to vypadá, že asi se v té první trojce někde udrží. Na dvojce tam byl Charlie Puth a spolu s ním Hikaru Utada. Skladba, která se jmenuje Houma, je strašně klidná. A jeden speciální rituál byl na prvním místě, to znamená Adonis a Emma Drobná. Nicméně měli jsme tu i skladby, které se jaksi jako nechytly. To znamená, že dneska je 100% neuslyšíte. Pojďme se tady podívat, který to byly. Mě docela mrzí, protože Shaggyho mám rád, už jenom kvůli tomu hlasu, ale co se dá dělat, Looking Lovely se do té desítky

0: začal v Praze. Ono to asi vyšlo docela levno, takže v pohodě. Poetika se chytla, je na 10. místě, to znamená nastartováno na to, aby šplhala směrem vejš, určitě má. No a na 9. jsou berlínští Fastboy, který se vrací s novou muzikou a oni mají takový heslo, drží se toho, že život přes všechny ty překážky, které je, tak je prostě krásnej a já jim věřím.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Musím teda uznat, že kdybych se dostal v Berlíně někde na nějakou party, a jedno jestli pouliční nebo někam do klubu, kde by hráli právě Fastboy, šel bych rád, protože ta jejich muzika je fakt taková radostná, člověk z toho má docela dobrý pocit. Myslím si, že třeba měl bych z toho daleko lepší pocit, nežli z první novinky, kterou tady dneska mám. Přiznám se, trošičku jsem z toho byl takový jako rozpačitej. Když bych vám řekl jméno Amala Zandil Dlamini, docela by mě zajímalo, kdo z vás by si uvědomil, že to je 24-letá reperka, ona je to teda i producentka, to je hodně úspěšná, teda musím taky říct, která je původem z Los Angeles, jak zpívá Franta Rinko Čech, a říká si Do Jacket. Ten její styl muziky mě trošičku obchází, nicméně nebrání to tomu, aby dneska měla první novinku, která se jmenuje Jealous Type, a jsem docela zvědavej, jak si povede, protože, jak říká, můj šálek kávy to není, ale sleduju postupem doby, že to, co se až tak úplně nelíbí mně, tak relativně má dost velkou skupinu koncových posluchačů, který ty body a který ty hlasy posílají. Takže hlasovat můžete na www.radio-relax.cz, je to jenom na vás, protože kdyby bylo po mým, tak dál nejde. Ale k tomu dáme hned i další místo, to znamená v pořadí 8. Tam je Slavíček, to zní tak moc jako hezky česky, zpívá o hezkým ránu, i když máme v podstatě už jakoby večer, tak tyhle ty písničkářské aktivity nejsou vůbec od věci. Hezký ráno je vlastně jeho čtvrtým singlem v roce 2026, tak budeme držet pěstě, ať se vyšplhá ještě výše, protože je na 8. místě a je to vlastně druhá novinka, která se dostala do dnešní desítky a je paradoxně nejvejš.
1: Novinka. Novinka Relaxády.

0: Myslím si, že na ráno nemůže být optimističtější skladba než je Slavíček a hezký ráno. Určitě bych mu dal nějaký hlásek a posunul ho směrem nahoru, by nám náhodou z té desítky nevypad, protože mám rád, když je to takový trošku vyvážený a kromě té nálože zahraničních skladeb je tam i něco českého a tohle to má jako celkem velkou šanci se dostat směrem nahoru. Tak, ale teď pojďme zase dál, protože před námi je druhá novinka. Tady jsem byl trošičku v rozpacích už z toho důvodu, že jsem nemohl vůbec na Mika nic najít. Zpěvák, který se jmenuje Miko, takový černovlasej simpoš, díval jsem se na nějaký jeho rozhovory a tak dále, je hodně vysmátej, v podstatě označuje svoji muziku jako poprok, což tak jako dalo by se říct, že jo. Je to hezounek, takže u holek bude mít jako asi velký úspěch, doporučuji najít si nějaký jeho videoklip. A novinka, se kterou přichází sem do Relaxády, se jmenuje Dream Boy. Uvidíme, jak si povede do příštího vydání, jsem na to docela zvědavej. Myslím si, že jako našlápnu to bude mít. No a hned potom tady budu mít jedno britské trio, se jmenuje Flow, přichází s novým singlem, ten single se jmenuje Leak It. Koukal jsem se na... Takhle, nejdřív jsem si přečet, že to video k tomu, to znamená ten klip, je z fiktivního wellness pobytu, tak jsem si říkal, ty brďo, to jsem docela zvědavý, jak to tam bude vypadat, jako jo. Takhle, nebylo to nic moc, ale musím teda uznat, že holky jsou to hezký, zpívají docela slušně, takže jak říkám, já to vždycky nechávám otevřený. Je to na vás, děvčata.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Když se postaví tři holky vedle sebe, teda stále ještě mluvím o trojce Flow, a dají dohromady skladbu Liquid, tak vám musím říct, že když tam tančí a oni, že to umějí se dobře hejbat, tak to vypadá moc hezky. Možná, že už i za to bych jim ten bodík a hlas poslal na www.radio-relax.cz, ale jak říkám, je to na vás. Máme za sebou dvě novinky, nějaký ty hity a jedeme dál, protože před námi je 6. a 5. místo. Na to 6. se fakt jako hodně těším, protože to je seskupení hvězd, by se dalo přímo říct. Afrojack, Sia a David Guetta, no tak jako když se spojí tyhle ty tři, tak je to v podstatě záruka popového úspěchu, co si budeme povídat. Mimochodem, vzpomenete se ještě na jeden megahit, jmenoval se Titanium, je to teda nějaký pátek z roku 2011, ten nazbíral miliardy streamů a dostal jako desítky platinových ocenění a možná, že něco podobného doufají i s tímhle. Každopádně, skladba má za sebou velkou premču na festivalu Ultra Miami, kde se jako mezi fanouškama to prostě to mělo obrovský ohlas. No, tak proč ne? Uslyšíte za chviličku a hned v zápětí si dáme 5. místo. Tam jsem jako hodně čekal, co to udělá. Docela jste mě překvapili, že jste ji posunuli druhý týden už na 5. místo ze 7. z minula. Lady Gaga. Ďábel nosí Pradu, první díl, to asi vidělo spoustu lidí. Teď byla jenom otázka času, kdy se objeví dvojka. Já se přiznám, že mě tam trošičku jako rozhodilo to, že k té jedničce tam jako většinu muziky udělala Madonna. Já mám pro Madonu prostě slabost, myslím, že to byl Vogue nebo něco takového, co tam znělo jakoby tím prvním dílem. Tady v té dvojce tato skladba od Lady Gaga mi jako až tak úplně nesedne, ale já myslím, že film to pak dotáhne. Myslím, že tady je asi hodně důležitý vidět souběžně s tím ten film. Takže doporučuji, běžte se podívat na Ďábel nosí Pradu 2 a tam uslyšíte vlastně dneska 5. místo Lady Gaga Runway.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: No, tedy jsem to tak poslouchal, tak už mi to tak hrozný nepřišlo, to se přiznám, ale fakt je ten, že já jsem ještě neviděl tu dvojku, Ďábel nosí Pradu, a až to jako zakomponuju do toho filmu, tak třeba to v tom vyjde úplně jinak. Každopádně doporučuji, víte, do čeho jdete, alespoň hudebně. Tak jedeme dál, protože před námi je další novinka, tu má na svědomí německý zpěvák, já se vždycky zarazím, protože si pamatuju, že kdysi on dávno v nějakém rozhovoru říkal, že není... Protože se píše Michael, že není ani že není ani Michael, ani Michel, a já nevím, kde si co si jako oslovuju při těch rozhovorech, ale že on je Michael. Michael Schulte. Je to Němec, ta novinka se jmenuje Lovesick. On vlastně je to taková podsta slunci, naději, rodině a hlavně prý velkým emocím. On vlastně připravil nový album, to album se jmenuje Beautiful Reasons, a je to prý takové jako, že dokonalý přivítání jara. Mně se docela líbilo, protože on o té desce řekl, že je to hodně osobní a věnoval jí svojí ženě a dvěma dětem a tak dále a tak dále. No prostě je to takový, on ví, jak to udělat, aby se to chytlo, co si budeme povídat. Jestli se to chytne u nás v hitparádě, to se uvidí, protože to je třetí novinka. Pak jedeme hned na další místo, v pořadí čtvrtý, Somber, Potential, skladba. Mimochodem, to jsem si fakt musel minule najít, jako nějaký videoklip a vůbec rozhovor a tak dále. Ten rozhovor byl hodně ujetej, co si budeme povídat. Jako je to fenomén a rockstar současný generace, jo, a je to tam i vidět. Oni ten rozhovor probíhal tak jako živelně. Ta muzika není úplně špatná, ale nechám to na vás. Já to nehodnotím, protože to je prostě úplně jiná věková kategorie.
1: Novinka. Novinka. Novinka relax.

0: Skladba, která pro mě jako zůstane trošičku záhadou, protože, ale je to asi tím, že ten rozdíl věkový je asi relativně větší. Somber je fakt jako pro hodně mladý a on ukazuje, že je takový ten, jak to říct, no prostě takový rebel. Jo, to je to správný slovo. Potential je muzika, která je aktuálně na 4. místě, postup z minula z 5. místa. Jsem docela zvědavý, jestli to dotáhne, protože tady druhý týden, takže tutově se dostane do první trojky. Teď bude jenom otázkou, kam až to dotáhne, jestli až nahoru, anebo jestli se někdy bude plácat třetí, druhý místo. Nechme se překvapit. Teďka máme před sebou 4. novinku, Kid Leroy, skladba s názvem Pieces. Mimochodem, mně se tady na tom chlápkovi líbí to, že on jako nedělá jenom jako muziku. On asi je dobrý kšeftman, ale třeba společnost PlayStation si ho vybrala pro virální kampaň a to je dneska v podstatě výhra. Jestliže si vás někdo zvolí pro virální kampaň, tak v podstatě máte vyděláno. Tam použila jednu jeho skladbu, ta skladba se jmenovala Girls a použila ji na upoutávku na film. Takže vlastně, jak se to říká, tři jednou ranou. Jo? On je to muzikant, vypadá dobře, vybralo PlayStation, udělali z něj virální kampaň a ještě teda upoutávka na film, tak jako já myslím, že už jako není co lepšího. Takže Kid Leroy a 4. novinka, nechme se překvapit, jak si povede v tom příštím vydání, jestli se dostane do té desítky, anebo ne. Každopádně o tom rozhodnete i vy na www.radio-relax.cz. Tak a jdeme rychle dál, protože už jdeme na stupně vítězů, koukám, jak jsem na tom s časem blbě, jako vždycky, takže tam se objevují, nebo objevují, oni tam šplhají už 4. týden. BTS se skladbou Swim, oni vydali další album, na tom je 14 písniček, mimo jiné i tenhle ten single Swim, tvrdí o něm, že se stal hymnou pro fanoušky na celém světě. Jako pro mě to až taková úplně hymna není, když bych se nad tím měl pozastavit, tak od BTS, ačkoliv to není úplně muzika, kterou bych poslouchal každou hodinu, tak mám rád i jiný věci a řekl bych, že jsou pro mě daleko oblíbenější, ale Swim je prostě Swim. Není to špatný. A líbí se mi hlavně ten videoklip, ten jako s tou plachetnicí, to je bomba. Jinak to je asi všechno, co jsem chtěl k tomu říct, jo? Protože to je třetí místo, pak už půjdeme směrem nahoru, bude tam nějaká rekapitulačka, takže jak říkám, na hlasování to všechno závisí, takže www.radio-relax.cz.
1: Novinka Relaxády.

0: Muzika to není špatná. BTS Swim a co si budeme povídat, když navíc zpívají takovýhle hezouni, jako jsou BTS. A ještě mají k tomu docela dobrý videoklip udělaný. Já si myslím, že tam je velký potenciál, aby se v tom posledním kole, co tady budou, dostali ještě jako trošku vejš. Zatím jsou třetí, bude záležet na vás. Paradoxně jsem si tak uvědomil, když jsem to poslouchal, její skladba se jmenuje Swim a na druhém místě je aktuálně tedy Swims, což je samozřejmě interpret, to je jasný, a on vlastně touhletou skladbou prej otevírá novou kapitolu své kariéry. Já si myslím, že už jsem to jednou říkal a mě vůbec teda nevadilo, když by dojížděl ještě tu starou, protože ta byla podle mě hodně úspěšná, mně se dost i líbila. Tenhle ten single, který vydal vlastně teďka nově, se jmenuje Mr. Know It All a já bych se ještě vrátil k tomu loňskému megahitu, to si možná vzpomenete někdo, Lose Control, je to vlastně historický rekordman v žebříčku Billboard Hot 100, strávil tam neuvěřitelných 112 týdnů, jo, na streamovacích platformách, to znamená, to je teďka jediný měřítko podle toho, jak se poslouchá, jak se prodává a tak dále, tak na těchto těch platformách už prej překonal hranici 5 miliard přehrání. To si ani nedokážu představit. Každopádně je to druhé místo. Koukám, jak ho ještě dlouho uslyšíme. No tak jako má ještě šanci do dalších kol, tak kdo ví, třeba bude příště první.
1: Relaxáda. Relax Radio. Druhé místo.

0: A je to tady, máme za sebou druhé místo, to znamená před námi už jenom taková čekačka na místo první, na ten naprostý vrchol dnešního žebříčku a předtím rekapitulace. Rekapitulují se zvlášť novinky a pak celý to pořadí, abyste si třeba tak jako ještě uvědomili a řekli si, jo, tak týhle bychom mohli dát, nebo tomuhle bychom mohli dát hlas, tenhle ten ne, to se nám nelíbí a tak dále. Říkám to proto, že vlastně Relaxáda je hitparáda, kterou skládáte vy. To znamená, vy tam pošlete hlasy přes naše stránky www.radio.relax.cz. My to nějakým způsobem dáme dohromady, spočítáme to a příští týden ve středu tady bude, pozor, to musím říct, téměř jubilejní vydání, protože dneska máme 1559, to znamená, jestli se nepletu, 1560 máme příště, tak ať to máme hezky zaokrouhlený a doufám, že tam bude vašich hlasů víc než dost. Jdeme rekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Do žaket, Jules Time, jako takhle, záleží na vás, já k tomu víc říkat nebudu, je to zvláštní novinka, doufám, že se chytne. Miko, to je takový rebel číslo 2, co si budem povídat. Dream Boy je skladba, on teda tvrdí, že dělá takový jakože pop rock, tak je to na vás, jestli ho oceníte a pošlete ho do té desítky, anebo ne. Tohle je taková německá jistota. Michael Schulte, Lovesick, třetí novinka v dnešním vydání. A jdeme na tu poslední, to znamená čtvrtou. Styl muziky, který v současné době dost letí. Kid Leroy a Pieces.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace. Už nehledám to místo,
0: kde všechno má. Posunuli jsme se do toho základního žebříčku desetimístného, kde je na desátém místě trošku české muziky. Poetika, který já hodně držím pěstičky a skladba s názvem Blízko. Na devíce Fastboy. Pokud byste vyrazili do Berlína, pouvažujte tam nad nějakou taneční party. Fastboy tam určitě budou hrát, protože oni jsou tam odtamtať. Slavíček, druhá česká novinka, která se chytla. Dívám se hezký den, plný maličkostí, slečí Jay, ale před ním se pospím, nejsem najmupý, to je rozdíl, dospívám a vidím. Písnička, která se hodí spíš na ráno, ale poslouchat se dá i v relaxádě, takže žádný problém. Navíc já z ní mám takový jako hodně dobrý pocit. Flow, Leak It. Aktuálně sedmé místo, ze kterého se dostaneme hned na šestku. Mimochodem, minule byli devátí, takže jako, nebo deváté dámy, takže jako si polepšili. Furt čekám, že se dostanou někam směrem vejš, protože to je hvězdná kombinace, by se dalo říct. Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight, minule osmý, dneska šestý. No, nechme se překvapit do příště. Ďábel nosí Pradu, díl číslo 2, nebo v pořadí druhý díl. Už jsem se k tomu vyjadřoval, mně se ten díl s Madonou líbil víc, myslím tím hudebně, ale možná je to tím, že jsem tenhle ten druhý díl ještě neviděl. Možná, že to tam tak dobře zasazený, že mě to chytne. Až to uvidím. Na čtvrtém místě taky postup z minula z pátého místa Somber, jak už jsem říkal, to je takový kudrnatý rebel, skladba s názvem Potential, jako myslím si, že mladá generace má svůj idol. BTS a klasika, která se drží už čtvrtý týden, písnička s názvem Swim a uvidíme, jestli se dostane nahoru a nebo ne. Protože bude mít těžkého soupeře. Teddy Swims, Mr. Know It All, je tady třetí týden, to znamená, ještě před sebou má, jak říkám, cestu otevřenou a dlouhou. Uvidíme, jak se mu bude dařit. www.radio.relax.cz rozhodnout můžete vy. No a teď první místo. Kdo myslíte, že tam je? Fetty Wap, Right Back to You.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 13. května. Tento den roku 1717 se narodila uherská a později i česká královna Marie Terezie. Pak dlouho nikdo, až roku 1939 spatřil světlo světa v Brooklynu herec Harvey Keitel. Ročník 1950 je zpěvák, skladatel a textař Stevie Wonder. O 4 roky mladší je český fotograf Jan Saudek. V roce 1950 se tento den začala používat kreditní karta pro opravdové zbohatlíky. Diners Club. 13. 5. 1950 přišel na svět Peter Gabriel. Posledním dnešním oslavencem je basketbalista a tak trochu i herec Dennis Rodman. 13. květnový den 1965 nahrála skupina Rolling Stones svůj slavný hit Satisfaction. O 5 let později měl premiéru celovečerní film skupiny Beatles s názvem Let It Be. Let it be, let it be. Relax. Relax.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: 6 hodin, 1,5 minuty.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo. Během odpoledne se v severozápadní polovině středních Čech vyskytnou lokálně přehánky, které večer a v noci budou četnější. Jinde zaprší jen výjimečně. Odpolední teploty budou maličko vyšší než ty včerejší, 16 stupňů Celsia. A sluníčko, to nám svítilo nádherně před chvilkou, teď se skovalo někam za mraky, každopádně bude i v duši se skopenou Nightwork.

0: fajn.
1: 6 hodin a 8 minut. Dobré ráno ve středu 13. května. 13. šťastné číslo. I pro zvířátka na silnicích, snad to bude šťastné, dávejte na ně pozor. Já jsem potkal několik srnek ráno, taky koně, ale ty byly v ohradě, ty srnky ne, ty pobíhaly volně mezi loukou, lesem a přede mnou na silnici. A koukám na vědátory z Brna, kteří říkají, centra měst jsou v noci plná života, to je jasná věc. A co můžeme potkat? Lišky, jezevce a taky divočáky. Ukázal průzkum z Brna. Zdravíme do Brna.

Plzeň, Most, Brno, já jsem určitě na něco zapomněl. To bude Nightwork, Slunce v duši. 6 hodin 15 minut, dobré ráno, já připomenu ještě naše frekvence. My máme Kladno, tu úplně první, Rakovník, Kralupy, Louny, Beroun. Tam všude vysílá Radio Relax z vysílačů, ale slyšet nás můžete taky úplně po celém světě díky našemu webu radio-relax.cz a díky DAB jsme slyšet od Aše až

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: 6 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, během odpoledne se v severozápadní polovině středních Čech vyskytnou lokálně přehánky, které večer a v noci budou četnější. Jinde zaprší jen výjimečně. Nejvyšší odpolední teplota 16 stupňů Celsia.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnici D8 se pracuje, upozornění máme do zítřejšího dne pro přechod vlastně z jednoho pruhu do druhého, 58. až 60. kilometr D8 na trase Praha-Německo. Počítejte se zdržením, provoz je převeden do protisměru, ještě ve zúžených jízdních pruzích, protože je tady práce údržby z důvodu plánované údržby tunelů Prackovice a Radejčín. Provoz je veden obousměrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: Jedeme ale opatrně na silnicích. Čeští cyklisté využívají nejčastěji horská kola ve 40%. Třeba konkrétně v Praze, v hlavním městě, se k dopravě alespoň jednou za měsíc používá kolo zhruba u 250 tisíc obyvatel. Celkově se přihlásilo v posledním průzkumu 326 tisíc lidí v České republice i na Moravě, že jezdí na kole více než jednou týdně. To je docela dost. A z hlediska infrastruktury v České republice je k dispozici přibližně 5300 kilometrů dálkových cyklotras a 5000 kilometrů cyklostezek. Jenže znáte konkrétně Prahu, tam je cyklostezka taková, že se udělá bílá čára přes silnici, tím se zúží silnice a pak je tam i kus cyklotrasy. A pak to nedopadá dobře.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Teď máme nahlášenou dopravní nehodu, kdy osobní auto srazilo cyklistu v Praze v ulici na Smetanově nábřeží, kousek od mostu Legií.
1: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Nejenom, že se Češi rádi přesouvají na kole, ale taky rádi jezdíme na motokárách. Pojďte si s námi zajezdit.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
2: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736.
2: Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 13. května je přesně 7.
1: Relax Radio.
0: Meteorologové předpovídají na dnešní den oblačno, zataženo, během odpoledne se v severozápadní polovině středních Čech vyskytnou lokálně přehánky, které večer a v noci budou ještě četnější. Jinde pak zaprší už jenom výjimečně. Odpolední teplota 16 stupňů Celsia. No a na zahřátí je tady už za chvilku Nick Kamen.

Důkazem toho, že hrajeme úplně pro všechny, je hned další písnička od skupiny Monkey Business, hudba pro všechny národy a národnosti, Music for All Nations, už za chvilku. 7 hodin, 7 minut na Facebooku Rádia Relax máme dotaz, který se váže už spíš k obědu anebo k večeři, nevím, jestli u snídaně většinou tam to neplatí. Spropitné, dáváte spropitné, kolik případně, když jste spokojeni? Odpovědi na Facebooku Relax Rádio.

0: Dvě vstupenky na koncert kapely Visací zámek jsou ve hře a ta startuje právě teď. Ten koncert bude 12. června od 19 hodin večer v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka a vystoupí i předskokán Jiří Konvaska. Buďte tam společně s námi. Pozvánka na koncert legendární kapely Visací zámek. Dneska pojďme na Hrad a moje soutěžní otázka zní taky z Rakovnicka. Který hrad na Rakovnicku, nebo v okrese Rakovník, je propojen s Janem Husem, protože Jan Hus, to bylo vlastně jeho poslední útočiště, než odjel do Kostnice v roce 1414, odcestoval 11. října, pobýval na tomto hradě od léta, od července až do toho října, když byl nucen opustit Prahu. Takže jak se jmenuje tenhle ten hrad, který je propojený s Janem Husem na Rakovnicku? Posílejte odpovědi do 8. hodiny na číslo 606 736 736 a vyhrajte dvě vstupenky na zámek, na Visací zámek.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Jarda Mišík, Ben Kristoval, 7 hodin a 30 minut právě teď. Dnes máme 13. května, svátek má dnes Servác. Pankrát, Servác, Bonifác, to jsou ledoví muži, ale zas tak ledový úplně nebyl. Mráz je okolo 400 metrů nad mořem, 500 až 600 metrů nad mořem, na Šumavě dnes namrzlo. Minus 5 stupňů Celsia, minus 5,7 bylo naměřeno ve Spálenci a pak okolo minus 4 stupňů, takže až tak mrazivé to nebylo. Já ráno po 5. hodině naměřil plus 4 stupně Celsia. Ale každopádně se ochladilo a jaké bude počasí, to se dozvíte za chvilku. Teď je tady kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 13. května. Tento den roku 1717 se narodila uherská a později i česká královna Marie Terezie. Pak dlouho nikdo, až roku 1939 spatřil světlo světa v Brooklynu herec Harvey Keitel.

O 4 roky mladší je český fotograf Jan Saudek. V roce 1950 se tento den začala používat kreditní karta pro opravdové zbohatlíky. Diners Club. 13.5.1950 přišel na svět Peter Gabriel. Posledním dnešním oslavencem je basketbalista a tak trochu i herec Dennis Rodman. 13. květnový den 1965 nahrála skupina Rolling Stones svůj slavný hit Satisfaction. A o 5 let později měl premiéru celovečerní film skupiny Beatles s názvem Let It Be. Relax Radio.

0: 7 hodin 34 a půl minuty.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude oblačno až zataženo. Během odpoledne se v severozápadní polovině středních Čech vyskytnou lokálně přehánky, které večer a v noci budou četnější. Jinde zaprší výjimečně. Odpolední teploty vyšší než včera, ale ne moc vysoké, 16 stupňů Celsia, a uprostřed týdne je tady weekend.

0: do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: S dopravou míříme teď na Lounsko, konkrétně kousek od Žadce, souběžná silnice se sedmičkou mezi Velemyšlevsí a Nezabilicemi, dejte pozor, tady se srazily dva nákladňáky.

0: ve vašem městě.
1: Relax Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Ze Zdice na Berounsku máme nahlášenou dopravní nehodu, je to střet osobního auta s chodcem. Na místo vyrazila záchranka a je to v místě křižovatky Československé armády a v Lukách. Opatrně.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Caddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 8 hodin a 1 minuta.
1: Se zaváděním chmele na Lounsku pomáhají cizinci a neznámý pachatel odcizil z baziliky na Libereckou lebku svaté Zdislavy. Začínají zprávy, jsme rádi, že jste s námi.
2: Relax Radio.
1: Se zaváděním chmele na farmě v Oboře na Lounsku pomáhají v těchto dnech cizinci. Obhospodařit musí téměř 43 hektarů. Ačkoliv půda je na povrchu po posledních deštích mokrá, do hloubky se vláha nedostala. Potřebný objem vody pro dostatečný růst sleduje pěstitel pomocí speciální meteorologické stanice přes mobilní aplikaci. Kompletní výrobu piva od pěstování chmele a ječmene přes sklizeň až po vaření, což trvá 3/4 roku, mohou lidé sledovat díky projektu plzeňského pivovaru na webu jaksevaripivo.cz.
3: V nejbližších týdnech začnou stavební práce na křižovatce ulic Mládežnická a Masarykova, kde vznikne nové světelné signalizační zařízení. Projekt za téměř 5,9 milionů korun má zvýšit bezpečnost. Stavba potrvá přibližně 4 měsíce a v jejím průběhu nás čekají jistá dopravní omezení. Jejíž konkrétní podoba bude upřesněna v rámci dopravně inženýrských opatření. Součástí projektu budou kromě instalace semaforu také úpravy vozovky, chodníků a bezbariérové prvky pro bezpečnější pohyb chodců.
1: K nové světelné křižovatce se nám vyjádřila mluvčí Neratovic Barbora Walterová. Neznámý pachatel v úterý v podvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještí na Libereckou lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Svatá Zdislava je uctívána jako patronka rodin a českého národa. Svatořečena byla v roce 1995. Dosud neznámý pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Tento neznámý muž byl s uvedenou lebkou v ruce zachycen na velmi nekvalitním záznamu kamery. Obědy mimo domov lidem zdražily. Průměrná cena poledního menu v českých restauracích v dubnu poprvé přesáhla 200 korun. Platí to hlavně pro velká města. Za oběd tak lidé platí průměrně o 6 korun více než v dubnu minulého roku. Ceny jsou nejvyšší v Praze, a to především ve čtvrtích, kde řada lidí pracuje v kancelářích. Nejnovější průzkum ukazuje, že pro průměrného zákazníka v Česku zůstává rozhodujícím faktorem cena.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté absolvovali po příletu z Prahy hned také první trénink ve Švýcarsku, kde odehrají základní skupinu B na mistrovství světa. Kouč Radim Rulík složil útočnou trojici z hráčů, které zařadil až v neděli do finální nominace na šampionát. V elitním útoku kapitána Romana Červenku s Lukášem Sedlákem doplnil Matěj Bliml.
2: Relax Radio. Časí.
1: Meteorologové pro dnešní den předpovídají oblačno až zataženo a během odpoledne se v severozápadní polovině středních Čech vyskytnou lokálně přehánky, které večer a v noci budou četnější. Jinde zaprší jen výjimečně. Teploty vystoupají maximálně k 16 stupňům.
0: Jak si, Kamčo, mluvila teď o tom jídle, na Facebooku Rádia Relax je dotaz. Z propitné dáváte kolik případně, když jste spokojeni? Když je člověk spokojený, dá i víc.
1: Ano, já, co se týká z propitního, tak je to takový jako ošemetný téma. Já ho ráda dávám, ale jsem nerada, když jsem v situaci, kdy je to jako vyžadovaný. Jo? Když se tě vlastně oni i zeptají, a z propitný jako nám necháte, tak to vždycky bych jim nejradši nic nenechala, ale většinou se snažím těch 10% jako dát, když jsme byli třeba s holkama, nebo když jsme s holkama někde venku a jsme tam opravdu třeba od 7 do nějaký noci třeba zlehka, tak dáme i víc, když ten servis je dobrý. Ale vadí mi, když si to jako vymám, jako že to chtějí prostě, to z tebe jako vytřískají to výško.
0: Říká Kamila Štědra. A Señorita bude už za chvilku. Kamila, to je jiná Kamila. To je Kamila Cabello. Kamila Cabello.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: dvě vstupenky na koncert kapely Visací zámek soutěžíme tento týden každé ráno. Dvě vstupenky na legendární kapelu, která bude 12. června od 19 hodin v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka, kde bude i předskokan Jiří Konvaska a měl by tam být i Jarda, posluchač z Kladna. Jardo, přeju krásný den, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prosím tě, správná odpověď na otázku, na kterém hradě na Rakovnicku pobýval od jara 1414 Jan Hus, než odjel do Kostnice. Tak jak se jmenuje ten hrad?
1: Krakovec.
0: Skoro bys to úplně vyskočili hlasivky. Krakovec. A dneska už je to spíš zřícenina, ne? Byl jsi tam?
1: Jo, je to, no.
0: Ale je to hezký.
1: Je to tam hezký. A jako i to okolí je tam moc pěkný.
0: Právě z Krakovce se 11. října 1414 vydal Jan Hus na tu osudnou cestu do Kostnice, ale přitom byl tam asi čtvrt roku, nebyl tam dlouho, ale napsal tam hned několik krásných děl. Ty půjdeš ne na hrad, ale na zámek, na Visací zámek. Máš doma Visací zámek?
1: Určitě mám.
0: Na garáži nebo někde. Blahopřeju, dvě vstupenky na Visací zámek jsou tvé, takže vydrž ještě na telefonu a přeju hezký den. Ahoj.
1: Taky, ahoj, ahoj.
2: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: Dnes je středa, 13. května, Visací zámek už jsme vysoutěžili. Na co se můžete těšit dneska dopoledne? Určitě budeme soutěžit a máme pro vás pořádnou jízdu.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
2: Soutěž na relaxu. Relax.

0: XXL do mi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

na Rádio Relax právě teď, 8 hodin 40 minut, přeju dobré ráno a až bude oběd, tak si na nás vzpomeňte, protože my se bavíme o spropitném, kolik dáváme nebo kolik by se mělo dávat. V České republice průměr je 5-10%, že se dává běžně. Co píší posluchači? Pavel napsal, když jsem spokojený, tak dávám. A kolik? Podle toho, jak jsem spokojený. To je podobně, jako to říkala Kamča, že když je spokojenější, tak dá klidně víc. Jana, dávám, zaokrouhluji to vždycky do celé. Je to většinou kolem 50 korun. No jo, a ty, když budeš platit, milá Jano, třeba 198 korun, tak se to zaokrouhlí na celou. Honza, když jsem spokojený, zaplatím, když nejsem spokojený, nezaplatím se smajlíkem. Tak jestli pak se smajlíkem je i ten personál. No a pak tady píše posluchačka asi, běžně dávám tak 5%, ale stalo se mi, že jsem se vyžádala kuchaře a dala jsem mu kilčo, fakt jsem se božsky najedla, trošku jsem změnil to slovo najedla, a to bylo nakladně a kde, na to se podívejte na Facebooku Relax Radio.

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A matony Imunom.

0: Pardubice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: 60 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
1: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 13. května máme 9.00.
1: Kladno se připravuje na rekonstrukci Helsinské ulice a škody po požáru v Českém Švýcarsku nepřesáhnou 20 milionů. S Danem vám přejeme pohodovou středu.
2: Relax Radio.
1: Pondělí 11. května začala v Berouně plánovaná rekonstrukce části České ulice. Po dobu stavebních prací je výjezd z Husova náměstí veden po objízdné trase ulicemi Česká, na Příkopě, na Parkáně, Karly Machové a Tyršova. Kvůli zajištění plynulejší dopravy byla upravena organizace provozu na křižovatce ulic Tyršova a Karly Machové, která se po dobu rekonstrukce změnila z vedlejší na hlavní komunikaci. Opatření má především usnadnit výjezd z Karly Machové do Tyršovy ulice a co nejvíce sklidnit a zajistit plynulejší průjezd centrem. Kladno zahájilo rozsáhlé opravy ulic po celém městě. Dojde k navýšení parkovacích míst i revitalizaci zeleně. Kde práce budou probíhat, řekne Vít Heral.
3: Od pondělí 18. května do 3. října budou probíhat hlavní práce na celkové revitalizaci Rozdělovských ulic Helsinská a Petrohradská, a to ve 4 etapách. Cílem je vytvořit příjemnější a bezpečnější veřejný prostor a zároveň zvýšit kapacitu parkování. V nejbližší době město zahájí také například rekonstrukci ulice Hřebečská v Kročehlavě. Její součástí bude oprava chodníků tak, aby byly komfortnější i pro osoby se sníženou pohyblivostí.
1: Tato revitalizace přinese zvýšení bezpečnosti v okolí přechodů pro chodce, ale také navýšení počtu parkovacích míst a opravu cyklostezky v úseku mezi ulicemi Bažantnici a Jerevanská. Poslance dnes čeká závěrečné kolo projednávání sporné vládní novely zákonů týkající se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice, která se obává toho, že změny v zákonech umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová naopak vnímá opoziční kritiku jako bouři ve sklenici vody. V odpoledních hodinách by se poslanci měli věnovat druhému čtení ústavní novely, která rozšiřuje kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu i na Českou televizi a Český rozhlas. Správa Národního parku České Švýcarsko zjišťuje přesný rozsah škod po požáru v oblasti Chřibské. Předběžně odhaduje, že škoda způsobená ohněm a náklady na zásah, které hradila, budou dohromady 15 až 20 milionů korun. Požářiště od hasičů převzala k dohledu ve čtvrtek. Naposledy ohnisko objevili strážci v lokalitě v sobotu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty ve třetím kole nadstavby hráli s Plzní 0-0 a na lídra tabulky Slávy ztrácejí 4 body. Hráčem zápasu se stal brankář Jakub Surovčík, který také přináší zhodnocení zápasu.
4: Řekl bych obecně, jako chytání na čáře je moje nejsilnější stránka, tak jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu v tímhle směrem. Škoda, že jsme na začátku neproměnili tu šanci a to by se nám chytlo ještě líp, ale bereme prostě bod a příště musíme být lepší. Snažil jsem se přečíst, vydrž se, no a naštěstí se mi to povedlo.
2: Relax Radio.
1: V severozápadní polovině kraje očekávejte přehánky, po celý den bude obloha oblačná nebo zatažená. Teploty mezi 13 až 16 stupni.
0: Ještě jsme, Kamčo, neprobrali hokej. Po 17 letech Švýcarsko hostí mistrovství světa. Od pátku se hraje. V naší skupině budou Kanada, Švédsko, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko, Itálie. Jak to vidíš ty naše šance?
1: České. Já doufám, modlím se, držím palce. Přála bych to vlastně i Radimu Rulíkovi, pro kterého je to vlastně poslední mistrovství v pozici trenéra. Takže uvidíme, budu držet palce a myslím si, že to zlato bychom jako mohli dát. Já jsem optimist.

0: Krásné dopoledne, 13 minut po 9. hodině startuje Café Time s Terkou. Já tu s vámi dneska budu až do 12 hodin a samozřejmě si užijeme spoustu hudby, no a třeba i zajímavých informací a také nás čeká soutěž o poukázku na nákup v hodnotě 800 korun na jízdu v CM Karting, takže dokonce si společně teď dopoledne i zasoutěžíme. Dneska máme 13. května a svátek slaví všichni Servácové. Opět je to takové netradiční jméno a Serváců máme v České republice pouhých 5. Tak já jim určitě přeju všechno nejlepší a pokud nějakého znáte, tak na něj nezapomeňte, protože Serváců, kterých je v České republice 5, tak průměrný jejich věk je 7 let, což není úplně mnoho, takže tady těm malým Servácům přejeme všechno nejlepší. No a za malou chvilku už Lady Gaga a Abracadabra na Rádiu Relax.
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Relax.
2: Relax Radio.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme se podívat na silnice, máme tady hlášenou komplikaci na D10 na 11. až 6. kilometru na trase Turnov Praha. Tam si dejte pozor, je tam překážka na vozovce. Vzhledem k tomu, že to je v takhle velkém rozpětí kilometrů, tak možná cestuje a není to úplně jednoduché jí objet. Takže dejte si pozor na překážku na vozovce na D10. A pak tady máme ještě jednu dopravní nehodu a to je u obce Velemyšleves, což je daleko Loun, tam havarovaly dvě nákladní vozidla, což je taky obtížné tam projet, protože je tam samozřejmě celý jízdní pruh neprůjezdný. Tak při středě si dávejte na silnicích pozor a my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: I v dnešním dopoledním Café Timeu si můžete vyhrát poukázku do Caravan Metropol Karting. To znamená 800 korun na poukázce a to znamená dvě adrenalinové jízdy nebo jízdy pro dvě osoby. Dnes dopoledne se vás ptáme samozřejmě na soutěžní otázku, na kterou mi odpovíte na číslo 606 736 736. No a v závěru toho našeho dnešního dopoledne si opět vybereme jednoho výherce, který si bude potom tady u nás v rádiu moc poukázku vyzvednout. Dnešní otázka na právě motokáry je, v jakém městě sídlí Caravan Metropol Karting? Není to složitá otázka, vím, že spousta z vás posluchačů tam dokonce už bylo, takže kdo by si chtěl projet v motokárách, tak pište na 606 736 736 správnou odpověď na otázku, v jakém městě sídlí Caravan Metropol Karting.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda. Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dá dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada, nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

Dnes ve středu 13. května slaví svátek všichni servácové, ale kromě nich je dneska taky světový den koktejlů. Já si dovedu představit úplně krásné míchané drinky, mojito, negrony, Cuba Libre a cokoliv takového, tak tenhle den se dneska slaví. Je trošku škoda, že je to zrovna středa, protože by se dal oslavit nejenom tím, že o tom budeme samozřejmě mluvit, ale třeba, že bychom si nějaký ten drink mohli dokonce i namíchat. Každopádně je to vlastně daným způsobem i umění namíchat dobrý drink, který ještě dobře vypadá. Tak třeba to oslavíme alespoň v pátek. Co říkáte? Relax, rádio.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Dvě minuty po 10. hodině vám přinášíme zprávy.
1: V Kralupech vznikne nová psychiatrická ambulance a Pražané kritizují dopravní zácpy. Dnešní dopoledne s vámi tráví Kamila a Terka.
2: Relax Radio.
1: Od 1. července rozšíří nabídku zdravotních služeb nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou nová psychiatrická ambulance. Ambulance bude umístěna ve druhém patře budovy nemocnice a nabídne odbornou péči pacientům s psychickými obtížemi. Vedení nemocnice věří, že otevření ambulance přispěje ke zlepšení dostupnosti psychiatrické péče a posílení zdravotnických služeb pro obyvatele Kralup a okolí. Řada lidí, kteří v dětství žili s rodinou v azylových domech, se do těchto zařízení vrací i v dospělosti se svými potomky. Problémy se přesouvají na další generaci. Na tiskové konferenci na to upozornili zástupci armády spásy. Řešení vidí v prevenci a dostupném bydlení, protože sociálních pracovníků i finanční pomoci potřebným. Podle zprávy platformy pro sociální bydlení je v Česku zhruba 62 300 dětí a mladých do 18 let v bytové nouzi, tedy bez stabilního bydlení nebo v nevyhovujících podmínkách. Celkem 2000 jich vyrůstá v azylových domech a 3000 na ubytovnách. Komisařka oddělení prevence příbramské policie Monika Šindlová přináší informace pro větší bezpečnost cyklistů na silnicích.
3: Cyklisté

0: svítící bíle a za ním svítící červeně.
1: 9 z 10 Pražanů kritizuje situaci na silnicích ve městě. Za největší problémy lidé považují zácpy a hustý provoz, nárůst počtu automobilů, parkování a nedostavěné okruhy. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemark. Většina lidí podle průzkumu používá k dopravě ve všední dny především městskou hromadnou dopravu, se kterou jsou spokojeni. Situaci na silnicích by řešili hlavně posilováním infrastruktury. Vedení města zároveň zvažuje zdražení jízdného v městské hromadné dopravě i parkovného.
2: Sport.
1: Útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí v pátém zápase druhého kola playoff NHL proti Anaheimu nasměroval hokejisty Vegas k výhře 3-2 v prodloužení. Stejným poměrem vedou Golden Knights i v sérii. Hostům nepomohlo ani 29 zákroků Lukáše Dostála. Z vítězství se neradoval ani další český gólman Jakub Dobeš, jehož Montreal podlehl doma Buffalo 2-3.
2: Relax Radio. Časí.
1: Dopoledne je oblačné, během odpoledne se v severozápadní polovině kraje vyskytnou lokálně přehánky, které večera v noci budou četnější. Jinde zaprší jen výjimečně. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
3: Dneska máme 13. května a k tomu Světový den koktejlu, Kamčo.
1: To mi normálně zlepšilo středu.
3: Já jsem říkala, že by bylo lepší, kdyby byl pátek, ale i středa no, není špatná samozřejmě.
1: To je prostředek týdne, jako když si to řekneš, už je takový jako malinka, takový XXS pátek vlastně.
3: Jo, a už jsme vlastně v tom v té druhé půlce, dává to prostě
1: no,
3: smysl.
1: No, dává to smysl, je to tady, ano. Já opět vidím tu tequila sunrise, teďko úplně mám před sebou, jako úplně ji vidím.
3: No, já jsem se tě chtěla zeptat, co by si zdala, takže tequila,
1: no, tequila sunrise. To je normálně, to je můj nejoblíbenější drink a naučila jsem to vlastně pít všechny v mém okolí.
3: Mhm, mě ještě ne.
1: Tak já naučím, neboj se.
3: Já piju Negrony.
1: Co to je?
3: No tak to naučím zase pít já
1: dobře.
3: A můžem si od toho zpívat k tomu písničku od Cheryl I Don't Care. Co říkáš?
1: Tak
3: bude
1: jo,
3: nám všechno jedno.
1: Ano, ty zprávy budou lepší a lepší.
3: Tak jo, tak krásný den s námi.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Kamila Hagarová. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: love you.
1: Posloucháte Radio Relax dopolední Café Time s Terkou a já mám na vás dneska dotaz. Mě by zajímalo, jaké bylo vaše první rande. Jestli si na něj vůbec vzpomenete, jestli to bylo opravdu to školkové, nebo až potom později v pubertě, a jestli na to máte nějaké hezké, nebo dokonce i vtipné nějaké vzpomínky. Napište mi to na 606-736-736, protože tohle téma bych tady s vámi dneska dopoledne chtěla otevřít. Jaké bylo vaše první rande? Pište mi to, já se vám možná také svěřím za malou chvilku. Každopádně čeká nás samozřejmě i soutěž, kterou jsme ještě nevyhodnotili. Máme tady CM Karting, což jsou motokáry v Praze, tak k tím budeme rozdávat poukázky v hodnotě 800 korun na adrenalinové jízdy. No a taky nás čeká samozřejmě spousta hudby. Třeba slibovaná Cheryl s písničkou I Don't Care.
2: Relax.

0: pride.
1: V dnešním dopoledním Café Timeu s Terkou probíráme vaše první rande. Zajímalo by mě, jaké bylo, jestli si ho pamatujete úplně z těch školkových let, nebo naopak z pubertálního věku, jestli bylo vtipné, jestli bylo hezké a jak prostě probíhalo. Mám tady jednu zprávu z Facebooku, kde jsem se vás taky ptala, jaké bylo vaše první rande. A mám tady první rande, já ráda vzpomínám na to s mým manželem. Bylo to moc krásné a je to už víc jak 46 let. V srpnu máme výročí 44 let, jsme manželé. To zase musím říct, že moc poznatků z jejich prvního rande jsme se nedozvěděli od Zdeňky, ale to vůbec nevadí, protože to je úctyhodné, že 44 let jsou spolu manželé. Samozřejmě už teď dodatečně, nebo teď předem, ne dodatečně, teď předem, přeju, ať vám to klape dál. No a vy ostatní mi klidně napište na 606-736-736, jaké bylo vaše první rande.
2: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Jízda v podání Ruslany a její písničky Wild Dancers, tu jste si mohli vychutnat teď na relaxu, ale vy si budete moct vychutnat ještě větší jízdu. A to je třeba právě v motokárách v Caravan Metropol Karting. My vám totiž nabízíme poukázku v hodnotě 800 korun na dvě adrenalinové jízdy nebo pro dvě osoby. Caravan Metropol Karting, to jsou motokáry, které si můžete vychutnat ve velké rychlosti až okolo 50 až 60 km za hodinu. No a my dneska hrajeme o tu slibovanou poukázku. Odpovídáte mi na číslo 606-736-736 na naší soutěžní otázku a kdo správně odpoví, tak ten si může vyhrát poukázku v hodnotě 800 korun. Každé dopoledne tento týden na relaxu. A já se vás ptám, v jakém městě sídlí Caravan Metropol Karting? Pište mi na 606-736-736. No a další hodinku už se dozvíme našeho vítěze.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda. Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Na rádiu Relax nám právě teď dohrála písnička od Edison Ray s názvem Fame is a Gun. No a já se vás pro dnešní dopoledne ptám, jaké bylo vaše první rande. Přišla mi tady moc pěkná SMSka, taková trošku vtipná a máme ji přibrat s nadsázkou. Bylo to moje první rande v restauraci. Celý večer se mě snažil oslnit hlubokými řečmi o vesmíru a Bůh ví čem všem dalším, zatímco jsem sledovala, že má celou dobu v zubech kus špenátu. Když se mě pak u dveří zeptal, jestli se ještě někdy uvidíme, tak jsem odpověděla, že jedině v případě, že si pořídí zrcadlo a dentální nit. Kristýna. Kristýno, bylo to možná trochu ostřejší, ale věřím tomu, jak píšeš, že to máme brát s nadsázkou, takže i ta situace byla malinka to jiná. Každopádně děkuji moc za zprávu a pokud i vy máte nějaké první rande, se kterým byste se chtěli nám pochlubit, tak mi to pište na 606 736 736. No a teď už další hudba. Heaven.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Jednu minutu po 11. hodině vám Kamča přináší zprávy.
1: Rakovnická radnice je modernější a mrazy zničily půlku úrody. Máme pro vás další zprávy.
2: Relax Radio.
1: Rekonstrukce chodeb Rakovnické radnice je úspěšně dokončena. Nové prostory jsou světlejší, přehlednější a příjemnější pro každodenní návštěvy i práci zaměstnanců. Součástí úprav byla obnova povrchu, osvětlení i celkové modernizace společných prostor tak, aby radnice nabízela důstojné a komfortní prostředí pro občany i zaměstnance. Jaká komplikace se objevila ve sběru bioodpadu, nám přiblíží mluvčí Loun Pavla Kutu.
3: Dvě nová stanoviště jsme přidali do zahrádkářské oblasti na Losech. Město jich má tak v letošním roce už celkem 22. Radnice zároveň v pondělí 20. dubna na sídlišti kapitána Nálepky spustí testovací provoz pro sběr bioodpadu z domácností. Na stanovištích pro tříděný odpad zde budou přidány hnědé nádoby. Z Loun pro Radio Relax mluvčí města Pavla Kutu.
1: Dubnové mrazy v sadech tuzemských pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, které jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Už dříve ovocnáři mluvili o škodách za stovky milionů. Jejich rozsah stále počítají. Přesnější údaje o ztrátách by měly být k dispozici v příštím týdnu. Sněmovna bude moci jednat i v noci. Prodloužení dnešního jednacího dne prosadila hned v úvodu pokračování mimořádné schůze koalice podle návrhu předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé. Opozice ale zablokovala návrh vládního tábora na rozšíření doby pro závěrečná schvalování zákonů. Dolní komora se má zabývat ve finálním kole zejména spornou vládní novelu zákonů o veřejných rozpočtech.
2: Sport.
1: Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč Viktorie Martin Hýský na tiskové konferenci po ligové remíze 0-0 na Spartě uvedl, že 30-letý obránce ve středu absolvuje operaci kolena.
2: Relax Radio.
1: Dopolednem nás provází oblačná až zatažená obloha, odpoledne se mohou místy vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách naměříme kolem 3 stupňů Celsia.
0: My tady v dopoledním Café Timeu probíráme naše první rande. Vzpomeneš si na to, Kamčo?
4: Ježišmarja, vzpomenu, no to bylo hrozný, Ježišmarja. Nebylo to teda s Honzou, teďkon abych jako to uvedla na pravou míru.
0: Ano.
4: Ale moje první rande, to bylo ve školce, si to pamatuju, jo, to bylo velmi vážný. A no, Ježišmarja, to bylo úplně šílený. A pamatuju si, že ten kluk, protože já jsem chtěla řídit takový autobus, a on jako nechtěl, abych já řídila ten autobus. A já jsem řekla, že ten autobus budu jako řídit. To bylo takový jako randíčko. Mm-hmm. Ale když jako potom jsem byla jako v pozdějším věku, tak se to tak jako dalo. To byly takový ty procházky, jo, kina, takový ty nenápadný protahovačky rukama a to. Ale jako Honza třeba, když mě bral na rande, tak to byl taky vtipný, ten mě bral tady do obchodního centra do garáže. To je věď, ale zapamatovala jsem si, to je dobrý.
0: To je dobrý, to je dobrý. Měl aspoň nějaký takový to auto, jak to tam s ním pak jako rozjel po tom parkovišti.
4: Jako ne, to on jako nedrifty nebo takovýhle věci, on jen tak jako zajel a tak jsem si povídala, aby byl klid, tak jsem si říká dobře, tak jo.
0: No tak ještě, že tě nebral do lesa, že jo, tím autem.
4: No to taky mě vzal do lesa.
0: Dobře. Tak tuhle debatu bychom si možná mohli nechat až, no i když vlastně po 10. hodině máme sice dopoledne, ale to nevadí.
4: A to nebylo takhle, ale.
0: Jo,
4: Maria.
0: Monkey business, my friends, poslouchejte dál. Radio Relax.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Kamila Hagarová. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

Slibovaní Monkey Business nám dohráli právě teď na relaxu s písničkou My Friends a já tady mám zprávu od vás, od posluchačů. Ahojky, milé rádio, když jsme byli teď už manželem na prvním rande, tak jsme byli pod okoří. Seděli jsme na lavičce a že si mě vezme do náruče. Tak jsme vstali, tak jsme spolu spadli a prý, že jsem těžká. Jsme spolu 11 let a z toho 10 let manželé. Teď v červnu máme výročí 10 let a máme dvě krásné děti. Přeji krásný den, Verča. Verčo, děkuji moc za tuhle hezkou a zároveň i vtipnou zprávu. Je fajn, že i když si mu přišla těžká, tak si mu určitě nepřišla náročná, protože jinak by s tebou určitě nebyl. Dneska dopoledne řešíme vaše první rande. Pokud máte ještě nějaký příběh pro nás, tak mi ho napište na 606 736 736. Budu se na ně těšit. A teď už další hudba. Five s písničkou Got the Feeling na Radio Relax. Relax Radio. Největší hity 90.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnicích aktuálně nemáme žádné větší komplikace, ale kdybyste na něco narazili, ať už to bude dopravní nehoda, měření, nebo porouchané vozidlo, nebo zácpa, tak nám to prosím dejte vědět, protože my pošleme tu informaci dál posluchačům Rádia Relax a snad se nám všem podaří díky tomu dorazit zavčasu a v pořádku do cíle. Tak my vám při středečním téměř poledni přejeme šťastnou cestu, ať dorazíte tam, kam potřebujete.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: XXX Luzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Každé dopoledne v tomto týdnu rozdáváme poukázky v hodnotě 800 korun do Caravan Metropol Karting. To je aréna, ve které si můžete zajezdit na motokárách. No a my jsme se vás dneska ptali. Ptali jsme se vás, v jakém městě sídlí právě Caravan Metropol Karting. To byla dnešní soutěžní otázka, abyste mohli získat poukázku v hodnotě 800 korun. No a správně nám odpověděla naše posluchačka Eva. Slyšíme se, ahoj Evo.
1: Dobrý den, slyšíme se.
0: Super. Jaká je tedy správná odpověď, v jakém městě sídlí Caravan Metropol Karting?
1: Tak najdeme je na Vličíně na Praze 5.
0: Skvělé, super, gratuluji.
1: Děkuju.
0: K tomu se vázal ještě takový příběh Evy, který jsi mi vyprávila do telefonu před malou chvilkou. Prozradíš ho i posluchačům?
1: No, můžu taky. Tak já jsem přece jenom trošku starší ročník, ale jezdím si na skútru strašně ráda a vždycky tohle mě lákalo vyzkoušet, ale přišlo mi to jako už takový hloupý k mému věku. Takže teďkon mám důvod tam jet a vyzkoušet to.
0: Super. Já gratuluju, věřím tomu, že si to užiješ. Koho vezmeš sebou?
1: No, asi buď syna, jako, který je taky, anebo možná, když by nejel se mnou, tak vemu dceru. Určitě někoho z rodiny, aby jsme si to vyzkoušeli.
0: Super, tak já vám přeju mnoho zábavy, určitě klidně dejte vědět, jak se vám tam líbilo a poukázka v hodnotě 800 korun už míří k vám, tak doufám, že si ji užijete. Mějte krásnou středu, ahoj.
1: Ahoj, mějte se.
0: No a pokud i vy se budete chtít zapojit do naší soutěže o poukázku v hodnotě 800 korun do Caravan Metropol Karting, tak můžete určitě ještě zítra a pozítří. V pátek je poslední den, kdy o poukázky budeme hrát tady u nás na Relaxu.
2: Relax Radio. Dopolední soutěž. Vyhrajte si v naší dopolední soutěži poukaz na jízdu v motokárách pro dvě osoby v Caravan Metropol Karting. V motokárové hale v Praze Zličín najdete 690 metrů jízdy, převýšení, turbozrychlení a hlavně adrenalin. Více na cmkarting.cz. To je ta nejlepší jízda.
3: Soutěž na Relaxu.
2: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dát dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada. Nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Dvě minuty po 12. hodině, to je přesný kladenský čas.
1: Ve Slaném využívají umělou inteligenci a pro zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let je 82% Čechů. Den je v polovině, ale zprávy na začátku.
2: Relax Radio.
1: V lesích nedaleko Karlovy Vsi na Rakovnicku se sešli dobrovolníci, kteří se zapojili do sázení tisů červených. Během jediného dne jich do země zvládli vysadit 100 kusů. Křivoklátské lesy čelí dlouhodobému suchu i výkyvům počasí. Každý nový strom, zvlášť původní druhy, pomáhá krajině vracet větší stabilitu. Slaný spustilo hlasového asistenta. Na podrobnosti jsme se zeptali starosty Martina Hrabánka.
3: Od začátku dubna je občanům k dispozici nový hlasový asistent, takzvaný VoiceBot s názvem Bořek. Tento virtuální pomocník je navržen tak, aby zpřístupnil důležité informace o městě a jeho institucích kdykoliv během dne i noci. Zajímavé je, že Bořek není omezen pouze na jednoduché dotazy. Poradí si i s obecnějšími tématy, jako je rozpočet města, plánované investice, školství nebo struktura jednotlivých odborů.
1: Se zákazem sociálních sítí dětem do 15 let by souhlasilo 82% Čechů. Zákaz mobilních telefonů ve školách by podpořilo 78% lidí. Ministerstvo školství v únoru poslalo školám metodiku pro používání mobilních telefonů žáky, ve které jsou zásady pro zavedení do školních řádů i příklady z praxe. Podle ministra školství Roberta Plagy je prvním krokem před legislativním omezením metodická podpora. Lebku svaté Zdislavy pachatel ukradl v úterý večer z baziliky v Jablone v Podještí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal. Alarm byl v tu chvíli kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Když kněz přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat. Pachatel z oltáře sebral jen ostatky připisované světici, jejíž hodnota je nevyčíslitelná, zatímco pozlacená korunka, ze které by mohl něco získat, ho nezajímala.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slávie se mohou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul, ale slavit ho případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Červenobílí po skontumovaném derby se Spartou, která v úterý jen remizovala bez branek z Plzní, vedou před odvěkým rivalem tabulku o 4 body. Od 17.30 pátý Hradec Králové přivítá šestý Liberec a utkání je důležité i z hlediska boje o pohárovou Evropu.
2: Relax Radio.
1: Časí. Teploty se pohybují mezi 13 až 16 stupni, odpoledne má být oblačné, ojediněle s přeháňkami, kterých bude v severozápadní polovině kraje později odpoledne a večer přibývat.
0: Já jsem doufala, že už nám přineseš nějaké dobré zprávy ohledně toho počasí.
1: Já jsem taky doufala, meteorologové to tak úplně nevidí. Já už jsem doufala jako jaro, že už večer nebudu muset chodit jako v bundě nabalená, přenosím zimní bundu večer, protože je prostě zima. Nedovedu si představit mít svatbu v květnu.
0: No, ale já mám květen už spojený s tím, že už je hezky, že všechno
1: taky,
0: kvete a
1: já
0: že by
1: nevím,
0: mělo být
1: co se
0: hezky.
1: Děje, jako nevím, je to nějaký špatný letos.
0: No, tak si hold budeme muset dobrou náladu udělat třeba hudbou. Hele, koukám, to je písnička od Madony a Sabriny Carpenter.
1: Mm-hmm.
0: To je jako, kdybychom to zpívali my, ne?
1: Já si myslím, to je úplně stejný. Že úplně jo? Stejný, jako já si myslím, že i ty peníze byste měly mít stejný.
0: No tak, o tom se asi budeme bavit radši jinde.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Kamila Hagarová. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Než se s vámi dneska rozloučím, tak vás ještě pozvu na koncert Heleny Vondráčkové. V úterý 19. května od 19 hodin proběhne koncert Heleny Vondráčkové v Domě kultury Kladno. Je to v rámci její tour 2026, která nese název Helena Forever. Vstupenky jsou v předprodeji na ticketportal.cz. Tak pokud byste chtěli slyšet ještě Helenku Vondráčkovou, vyražte na ní 19. května do Domu kultury v Kladně. Tak krásný den, dobrou chuť k obědu a uslyšíme se spolu zase v pátek. Tak skvělou středu.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

a výročí pro dnešní den. Dnes je 13. května. Tento den roku 1717 se narodila uherská a později i česká královna Marie Terezie. Pak dlouho nikdo, až roku 1939 spatřil světlo světa v Brooklynu herec Harvey Keitel. Ročník 1950 je zpěvák, skladatel a textař Stevie Wonder. O 4 roky mladší je český fotograf Jan Saudek. V roce 1950 se tento den začala používat kreditní karta pro opravdové zbohatlíky. Diners Club. 13.5.1950 přišel na svět Peter Gabriel. Posledním dnešním oslavencem je basketbalista a tak trochu i herec Dennis Rodman. 13. květnový den 1965 nahrála skupina Rolling Stones svůj slavný hit Satisfaction. A o 5 let později měl premiéru celovečerní film skupiny Beatles s

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Pryč DPH! Pryč DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: 60 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: 13. hodina právě teď naproti někam čase zprávami.
4: Brandý se chystá změny v dopravě a zdražení pohonných hmot zasáhlo polovinu českých domácností.
1: Relax Radio.
4: V Brandýsku postupně dochází ke změnám v dopravním značení. Cílem těchto úprav je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, lepší přehlednost dopravy a sklidnění provozu v obytných částech obce. Řidiči by měli věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení a neměli by jezdit po paměti. V některých ulicích se mění dosavadní režim provozu, přednost v jízdě, směr průjezdu i pravidla parkování. V několika ulicích bude postupně zavedena zóna s maximální povolenou rychlostí 30 km za hodinu. Součástí tohoto opatření bude také pravidlo přednosti zprava. Mluvčí krajské správy a údržby silnic Josef Holek přináší informace k rozsáhlé rekonstrukci v Buštěhradě.
5: Zahájili jsme více než dvouletou opravu průtahu Buštěhradu na Kladensku. Konkrétně jde o silnice v ulicích Kladenské, Revoluční, Palackého a Tyršově. Na projektu spolupracujeme s městem. Staré silnice vykazovaly celou řadu závad, konstrukční vrstvy byly častokrát narušené kvůli opravám inženýrských sítí. Povrch byl poškozený vlivem klimatických podmínek i těžkým provozem. Silnice navíc byly poměrně úzké, krajnice byly nespevněné a vozovky velmi špatně odvodněné. Práce by měly skončit do konce října 2028.
4: Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností, přičemž desetina se kvůli tomu potýká se velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením míst autem nebo šetřením v jiných oblastech. Odvolací soud v italském Bari uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými. Díky rozsudku, který nabyl právní moci, má tak dítě tři rodiče, dva otce a jednu matku. Podle organizací na podporu práv LGBT lidí se jedná o přelomové rozhodnutí v zemi, která má k rodičovským právům stejnopohlavních párů spíše konzervativní přístup.
1: Sport.
4: Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske si nikdy nedokázal představit, že by mohlo během utkání dojít k výtržnostem jako v sobotním nedohraném derby na Slávii. Po vniknutí domácích fanoušků na hřišti měl jedinou myšlenku, aby se všichni hráči a členové týmu dostali v pořádku do šatny. Dánský kouč to uvedl na tiskové konferenci po bezbrankové remíze z Plzní ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul.
1: Relax Radio.
4: Obloha je oblačná, meteorologové očekávají přehánky, které budou během večera a noci vydatné. Odpolední teploty vystoupají maximálně k 16 stupňům.
3: Kamčo, ty jsi říkala, že zdražení pohonných hmot zasáhlo polovinu českých domácností. My jsme to tady rozebírali před zprávami a Kamča, mě ne, já tankuju pořád za 1000.
4: Jo, ano, já to tak ale mám opravdu. Já to mám pořád jako...
3: Ty to taky říkám. Ty máš vlastně diesel nebo to je benzín?
4: Diesel,
3: no, diesel, tak to
4: nafta
3: ještě...
4: je lepší za mě, já jsem tým nafta, ty si tým benzín, já to vím.
3: Dobře, no, Michal Hrůza už za chvilku. Další odpolední muzika připravená, přejeme hezký poslech.
1: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

začátky nějaké té úspěšné kariéry. Dneska patří mezi nejstreamovanější DJové planety a několikrát byl vyhlášen i světovou jedničkou v anketě DJ Mag. Jak se mu daří v hitparádě Relaxádě, to možná dnes uslyšíte večer po 18. hodině. Do té doby si můžeme aspoň zrekapitulovat první, druhé a třetí místo.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Zdravíme naše posluchače na lounské frekvenci. Pozor, v okrese Louny, přímo v Žadci, vážná dopravní nehoda v ulici Otokara Březiny. Srazil osobní vůz chodce. Na místě zasahují záchranné složky, tak s tím počítejte. No a teď ze silnic rovnou do klubu.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Lady Gaga na relaxu Dance in the Dark. A schválně, milí posluchači, je 13 hodin 34 minut, k tomu asi už všichni budeme po středečním obědě, ale co jste měli k tomu obědu? Byl to domácí oběd nebo to byl oběd v restauraci? Mám tady zprávu, že cena průměrné obědové nabídky u nás poprvé překročila 200 korun. Není divu, že lidé řeší problém, kam půjdou na oběd a jestli to bude kompletní meníčko s polívkou nebo bez. Tak jak jste na tom relaxáci? 606 736 736 otevírám dnešní téma o jídle, kolik lidí svaří doma, nebo si jídlo objednáváte.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dá dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada, nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Když

0: Čínasky a já se zeptám, co jste dnes měli k obědu? Češi pořád radši vaří doma, než objednávají. Podle průzkumu si doma připravuje hlavně večeře skoro 70% lidí a více než polovina vaří oběd téměř každý den. Rozvozové aplikace pravidelně používá jen menší část populace. Dokonce 62% Čechů říká, že rozvoz nevyužívají vůbec. Důvod je jednoduchý, je to samozřejmě cena. Jedna domácí porce oběda často vyjde i na třetinu toho, co stojí objednávka z restaurace s dovozem. Nejvíc jídlo objednávají mladí lidé ve velkých městech, hlavně v Praze a v Brně. Naopak rodiny častěji vaří doma. Má často jezdí ze zásoby, což je jídlo třeba na 2 dny dopředu. Tak pojďme na vaše zprávy, vy na tohle téma reagujete taky. Patočka napsal do studia, když je člověk šikovný, uvaří si podle svého, na co má chuť. Nemusí navštěvovat nějaké restaurace. Tak zdravíme Patočku. Lenka, já si vařím doma na 2-3 dny dopředu, do restaurace jen na nějakou oslavu a tak dále. Martin, chodím denně na oběd, do restaurací, do hospod, jsem teď rok sám a není kdo by mi vařil. No tak Martine, ať se brzy nějaká najde a hlavně, ať ti něco dobrýho taky uvaří.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

0: ty. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: 60 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Je tu 14. hodina, je tu i Kamila Hagarová, pojďme jí dát slovo, začínají na Relaxu zprávy.
4: Zjišťovali jsme, jestli bude nakladně probíhat zabezpečení kol a sportovci na Mělníku získají nejvyšší podporu v historii města. Společně s Honzou vám přejeme hezké odpoledne.
1: Relax Radio.
4: Podpora sportovních klubů a oddílů na Mělníku každoročně roste. Za poslední 4 roky se zvýšila z 12 milionů korun na letošních 20 milionů. O části z letošních dotací rozhodli tento týden zastupitelé. Peníze pomohou klubům například s pořádáním turnajů a pohárů na Mělníku. Jde jak o akce pro amatérské sportovce a širokou veřejnost, tak o soutěže, kterých se účastní nejlepší sportovci z celé České republiky. Výkonnostně se posouvají boxeři, judisté, volejbalisté, tenisté, házenkáři i futsalisté. Mělnické kluby zároveň vychovávají výrazné talenty mezi veslaři, majoretkami, zápasníky dalších bojových sportů i v jezdeckém klubu. Podpora ale směřuje také k fotbalistům a hokejistům. Kladno dlouhodobě nabízí forenzní identifikační značení kol. Zda bude tato možnost i v letošním roce, řekne mluvčí města Vít Heral.
5: Od 20. května znovu začneme s forenzním označováním jízdních kol. Ve 12 termínech až do konce září si tak můžete nechat označit své kolo unikátní technologií jedinečným syntetickým kódem DNA a získat k němu registrační průkaz. Stačí být starší 15 let a mít u sebe platný doklad totožnosti spolu s dokladem o koupi kola. Označování kol probíhá u služebny městské policie Kladno na náměstí starosty Pavla a jednotlivé termíny najdete na webu města Kladna nebo v tištěném měsíčníku Kladno.
4: Lidé se mohou na webu otestovat, zda správně umějí užívat antibiotika. Na sociální síti X o tom informoval Státní zdravotní ústav. Při nesprávném nebo nadbytečném užívání těchto léků hrozí vznik odolných bakterií, takzvaná antibiotická rezistence. Česko má podle dřívějších informací jednu z nejvyšších spotřeb v Evropské unii. Pražský městský soud potrestal 7 cizinců a jednoho Čecha za dovoz 32 kg kokainu z Německa do Česka 4- až 8-letým vězením. K tomu dva vyhostil, dva od soudu odešli s podmínkou, 5 z nich se odvolalo. Organizovaná skupina drogu v dortech převážila linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florence. Kilogramové cihly této drogy členové gengu nejprve vakuově zabalili, pak je ukrali do korpusu dortu, přičemž řezy maskovali šlehačkou. Dezert kurýři zabalili do krabice a převezli v tašce nočním autobusem do Prahy. Za převoz dostávali 25 tisíc korun.
1: Sport.
4: Basketbalista Jan Veselý ukončí po sezóně kariéru. 36-letému pivotovi, který má za sebou i 3-leté angažmá v NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude. Svůj plánovaný odchod do sportovního důchodu oznámila dlouholetá opora reprezentace na webu katalánského webu.
1: Relax Radio.
6: Relax Radio.
1: Počasí. Počasí.
4: Středeční odpoledne je většinou oblačné, k večeru očekávejte přehánky. Teploty mezi 13 až 16 stupni.
3: Kamču, u tebe je to jasné, my dneska řešíme téma, jestli si dělají relaxáci oběd doma nebo chodí do restaurací. Tak u tebe je to jasný, ty vždycky přineseš něco z domova, tak co to je dneska?
4: Já jsem taková kuchařinka a dneska mám, člověče, je to vepřová kýta na kmíně a na paprice, to by ti úplně nechutnalo, protože ty máš já papriku, takže to vím a s rejžičkou, je to takový, ale je to dobrý docela.
3: Tak to ti dneska nechám, nebudu
4: dobře,
3: ujídat. Poetika, blízko, tak to je zase hudební pozvánka. Děláme si chutě jak s jídlem, tak i hudebně. Už za chvilku na Relaxu, tahle tvorba.
1: Relax Radio.
2: Kamila Hagarová. Honza Ladra.
6: Relax.
2: Relax.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko po 14. hodině. Objednat jídlo je dnes otázka několika kliknutí, přesto většina Čechů zůstává věrná domácímu vaření. Podle statistik nikdy nevyužívá rozvoz více než 6.

0: většina tedy souhlasit budete. Ostatně můžete napsat k nám do studia na číslo 606 736 736. My na oplátku posíláme další odpolední muziku. Tady je Tereza Kemnová.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Tony Medusa a taky One Republic. Dnes si povídáme společně o jídle, jestli si děláte na týden obědy doma nebo chodíte do restaurací. A i když jdeme do restaurace, většinou z finančních úspor, vynecháváme polévku, což je obrovská škoda. Je prokázané, že milovníci polévek přijímají celkově méně tuků a mají nižší hladinu cholesterolu, větší příjem vitaminů a obecně lepší stravovací návyky. A to není všechno. Polévka před hlavním jídlem sníží prý celkový energetický příjem při obědě zhruba o 20%. No takže zítra, je to jasný, nezapomeňte na jednu polévku.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Od muziky na chvilku odbočíme na dálnice, pojďme se podívat, jak se jezdí ve středu odpoledne. D1 na 36,5 kilometru ve směru na Brno, pozor, je tam pravý jízdní pruh, aktuálně uzavřen, je tam křeslo v pravém jízdním pruhu, takže předně na vozovce, opatrnost na místě. D1 ještě 151 kilometr, i tam zpozorněte, směru na Prahu pro poruchu odstavené osobní vozidlo, a na D5 na 8 kilometru ve směru na Prahu opět pro poruchu odstavené osobní vozidlo, je v odstavném pruhu, ale místem projíždějte s opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový syrup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: zůstaň šťastná.
1: No Name, Féteru, Rádia Relax ve Fresh Timeu s datem 13. května. Pojďme teď od muziky na chvilku do světa filmu, kdy se dnes řekne Vykoupení z věznice Shawshank, hned všichni asi zpozorní a ví, že tohle je jeden z nejlépe hodnocených filmů, ale málo kdo si vybaví, že šlo při premiéře o komerční zklamání. V kinech snímek Zapadl vůbec nebyl úspěšný, konkurence byla totiž v té době hodně silná, filmu konkurovaly hity jako Forrest Gump nebo třeba film Pulp Fiction. Marketing byl taky nevýrazný tomuto filmu a samotný název filmu nepůsobil taky zrovna lákavě. Až pozdější uvedení na videu a v televizi proměnilo Shawshank v legendu, která pravidelně figuruje na vrcholu žebříčků nejlepších filmů všech dob. Je to jasný důkaz, že některé příběhy vlastně potřebují více času, aby zakořenili. To jen tak na okraj k jednomu z nejlépe hodnocených filmů. Já jsem na to narazil náhodou, protože teď vybírám, co dám dneska vlastně Kamile do souboje, moderátor versus právař. Kdyby někdo měl nějaký tip, ona sem teď kouká zrovna, poslouchá, kdyby někdo měl nějaký tip, hoďte to sem, ale hlavně něco těžkýho. Ať jí porazím.
2: Relax. Fresh Time.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Krásně nám to teď vychází, je tu přesně 15. hodina. Pojďme na zprávy.
1: Rakovnické kulturní centrum se dočká dalších investic a zítra nás slunečná obloha nečeká. Začínej zprávy, pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Kladno zahájilo rozsáhlé opravy ulic po celém městě. Dojde k navýšení parkovacích míst i revitalizaci zeleně. Kde práce budou probíhat, řekne Vít Heral.
3: Od pondělí 18. května do 3. října budou probíhat hlavní práce na celkové revitalizaci Rozdělovských ulic Helsinská a Petrohradská, a to ve 4 etapách. Cílem je vytvořit příjemnější a bezpečnější veřejný prostor a zároveň zvýšit kapacitu parkování. V nejbližší době město zahájí také například rekonstrukci ulice Hřebečská v Kročehlavech. Její součástí bude oprava chodníků tak, aby byly komfortnější i pro osoby se sníženou pohyblivostí.
1: Tato revitalizace přinese zvýšení bezpečnosti v okolí přechodů pro chodce, ale také navýšení počtu parkovacích míst a opravu cyklostezky v úseku mezi ulicemi v Bažantnici a Jerevanská. Po dokončení rekonstrukce baru v kulturním centru v Rakovníku se jednalo o dalších interiérových úpravách. Místo je centrem veškerých společenských akcí pro občany Rakovníka a jeho okolí. Vzhledem tak významné budově je třeba přistoupit k interiérovým úpravám, které zatraktivní a zpříjemní konání společenských akcí. Odbor správy majetku po konzultaci s vedením města navrhnul úpravy centrálního schodiště, včetně designového osvětlení. České dráhy posílí dopravu na pochod Praha-Prčice. Podrobnosti přináší mluvčí drah Vanda Rajnochová.
4: V sobotu 16. května se koná již 59. ročník pochodu Praha-Prčice. I během tohoto ročníku České dráhy výrazně posílí vlakovou dopravu do míst startů pochodu. Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. Jízdní řády posilových vlaků jsou již zanesené do vyhledávačů spojení.
1: Poslanci ve středu nedokončili závěrečné kolo projednávání vládní novely zákonů týkající se veřejných rozpočtů. Opozice ji kritizovala, obává se umožnění nekontrolovatelného zadlužování a posunu ve vztahu výkonné a zákonodárné moci. Ministryně financí Alena Schillerová odmítla, že by nemyslela na další generace, právě naopak. Dolní komora od 14. hodiny pokračuje ve druhém čtení senátní ústavní novely, která rozšiřuje prověrkovou působnost Nejvyššího kontrolního úřadu i na Českou televizi a Český rozhlas.
2: Sport.
1: Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas playoff kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou svěřenci Daniela Kubeše a Michala Bruny outsiderem. Češi výběr země galského kohouta naposledy porazili v roce 2008. Od té doby prohráli 7 vzájemných zápasů. Zápas začne ve 20 hodin.
2: Relax Radio. Časí.
1: K večeru očekávejte dešťové přehánky, které budou pokračovat i během noci. Ta by měla být jinak zatažená, teploty mezi 5 až 8 stupni. K ránu bude polojasno, postupně bude přibývat oblačnost a opět počítejte s přehánkami. Teploty od 12 do 15 stupňů.
0: Eva Farná z Nálezů a krás. Tak to je hudební pozvánka. Co by si zdala do souboje moderátor versus právař, kdyby si měla vybrat nějaký film?
1: Něco jednoduchého, něco, co znám, něco, co není z roku 2026 a není právě na Netflixu nebo v kinech. Něco jako normálního bych si přála, zase ne z roku 1970 nebo něco podobného.
0: Dobře,
1: tak... Nějakou jako nějaký zlatý střed, prosím tě dneska.
0: Teď tě vyslyšeli naši posluchači, tak mi sem hoďte nějaký tipy na film, co mám dneska dát, kam če do souboje.
1: A můžete hodit i mě?
0: 6-6-7-3-6-7-3-6, nic neházejte, chci dva body.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax.

0: Česká kotlina není pozadu. Svět jsme okouzlili hned dvěma polévkami. Prvenství mezi českými polévkami drží česnečka, která nejen skvěle vyžene bacily a taky kocovinu, ale navíc evidentně umí natchnout nezávislé světové kritiky. Česnek, co si budeme povídat, je zkrátka surovina na zlato. Je na 11. místě tohoto žebříčku. No a ještě jedna polévka je v top 50 nejlepších polévek světa. Kritici tam zařadili zelňačku. Zelí nejspíš kritikům chutná, neboť do seznamu zařadili i Čechy oblíbenou zelňačku a taky kapustnicu našich bratrů Slováků. Ta je na tom o něco lépe, Slováci si drží 22. místo. Tak teď jen o tom mluvím a zrovna na tu česnečku, tak na tu jsem dostal obrovskou chuť.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Ve středu odpoledne dohrává Rita Ora, za chvilku mrkneme společně na dálnice, jak se jezdí, taky dáme souboj. Díky za všechny ty tipy, za ty rady, co mám dát dneska kamče, už jsem něco vybral, a to od posluchačky Dáši. Co to je, samozřejmě neprozradím, počkejte si na to, ale Dášo, jako tohle bude těžký oříšek. Jo, já, kamče už se tam kouká na mě přes sklo své kanceláře a kroutí očima. No, možná jsem ani dneska nebude chtít. Uvidíme, no tak počkejte si na to, myslím si, že tohle bude neskutečný návrat do historie. Kam se ale můžete vydat o víkendu, v pátek a v sobotu, abyste se vlastně taky vrátili v čase, co se týče muziky let 80. 90. československé hity, tak to je kavárna na hotelu Kladno, kavárna Rádia Relax. Tady je pozvánka.
1: Léta 80.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkouknout dálnice, pozor na D5 na 30. kilometru na trase Praha Rozvadov, pro poruchu odstavené osobní vozidlo, projíždějte tedy s opatrností. A ještě D1, 163. kilometr ve směru na Prahu, je tam odstavené osobní auto, neprůjezdný jeden jízdní pruh, takže očekávejte zdržení. Jezděte opatrně a za chvilku už souboj.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v

0: jdeme na souboj moderátor versus právařka. Naproti mě Kamča, nechtělo se relaxáci sem k nám do studia. Teď Kamče přijít vůbec, jako do orgého křesla.
1: Mně se nechtělo vůbec za tebou, mně se chtělo za posluchači, ale nechtělo se mi za tebou.
0: Jasně. Dobře, tak chtěl se ti za posluchače mám. Tak ti mi radili dneska, co ti mám dát?
1: Cítím nějakou, jakože dostanu dýku, trochu.
0: No, tak třeba Péťa, naše věrná posluchačka, která teď jede prý autem, tak mi poradila jeden film, já si
1: no,
0: ho nechám,
1: Péťa,
0: já si ho
1: schovám. No, ale Péťa, to je tvůj tým, jako, to víme, je, že Péťa, to je tvůj
0: já
1: tým,
0: myslím,
1: takže
0: že na mý straně je víc, jako, teď posluchačů.
1: No, dobrý, no, tak díky.
0: Pár filmů jsem si tady schoval, díky za všechny ty rady, co jste poslali, ale tady třeba někdo píše Pán prstenů, Harry Potter, tak to jsou asi na tvý straně, bych řekl, kdybych tohle dal, ne?
1: Jo, pán to prstenu asi možná trochu, jo, to bych se asi jako chytla, když Pán prstenů úplně nevím, spíš, kdyby byly na mý straně takhle jako Piráty z Karibiku, nebo něco podobného.
0: Tak to
1: jo,
0: ne, to
1: 50
0: zase
1: stínů šedí, jo.
0: Dobře, Variora, no,
1: něco takového bych si představovala.
0: Muzika ze střední, tady někdo
1: jo,
0: píše.
1: Jo, taky dobrý,
0: tak
1: Camp Rock,
0: asi,
1: no.
0: Ale to píše Martin tady, tak jasně.
1: Tak Martine, děkuju, no. Tak
0: víme, kam Martin patří, tedy do jakého tábora. Ale pozor, máme tady posluchačku Dášu,
1: a
0: která jednoznačně
1: Dáša
0: patří.
1: Dáša byla moje matikářka, tak mám trošku
0: to je podle mě ona. No takhle, pojďme rovnou na tu ukázku, jo. Zdravíme tvoji bývalou matikářku.
1: To by nějaká Pythagorova věta.
0: Odkud byla tvoje matikářka jenom?
1: Já to radši říkat
0: ne,
1: nebudu.
0: Ne, pojď, počkej, tak tady Dáša píše i odkud je.
1: No, tak tam odkud bydlím, tak tam bydlí taky.
0: No, tak tohle je dobrý, není
1: jo,
0: to.
1: Jo, tak dobrý.
0: Hřebeč, hřebeč.
1: Jo, tak tady, taky jsi se nepřestěhovala, snad ne.
0: Pojď, jako pokud
1: a
0: víš.
1: A neřekneš mi k tomu nic, jo, jenom neřeknu to tady behrá. Jako nějaká nápověda, třeba ty nevíš, veď, totiž. Ale zní to jako akčně docela.
0: Je to, ano, tak pojďme na to, pojďme
1: akčně,
0: na ty nápovědy, protože
1: nějaká
0: opravdu
1: za mě romantiárna to není.
0: Ano, je to rok 1984.
1: No tak ale, Dášo.
0: Spojené státy americké. Je to akční seriál.
1: Seriál, jo.
0: No a řekl bych, že hlavním hrdinou je tam stroj.
1: Mně prostě přijde, že všechny ty osmdesátkový, devadesátkový znělky zní prostě stejně. Já v tom slyším třeba ten Dallas, nebo to Beverly, nebo jak to
0: Dallas je tvoje odpověď.
1: Ne, není, samozřejmě není, ale jako přijde mi to všechno stejný na jedno brdo, podle mě to skládal jeden člověk. Je tam nějaký stroj, jo. No tak ty nezníš, ale jako
0: seriál se odehrává během studené války v 80. letech. Mně se líbí teď, musím popsat situaci tady ve studiu. Kamča obrací svůj telefon, jestli ji nenapíše náhodou maminka.
1: Já čekám, jestli se náhodou někdo
0: se,
1: na jednu nesmiluje, třeba mi nenapíše.
0: Ale podle
1: jako
0: mě to bude těžký i pro relaxáky, jako já jsem zvědavý na posluchače, na ty
1: ty
0: reakce.
1: Ty bys to věděl?
0: Já bych to asi věděl, no.
1: No, tak to samozřejmě, no, tak jasně.
0: Ne,
1: jako takhle,
0: ne,
1: já jsem si říkala, že dneska vyboju ty dva body, protože se nám jako nedaří s Bárou.
0: Nedaří, no.
1: Protože mě se vždycky daří, myslím si, že Báře docela jako taky, takže budeme jako, že to vykopeme, ale jako nějak je to proti nám tento týden.
0: Tohle za mě je to fakt hodně těžký.
1: No, píše mi nějaká paní na Vinted, ale to není asi
0: to
1: úplně
0: ne
1: k tomu.
0: Tak uvidíme, co relaxáci, tady někdo
1: stroj
0: píše, že to je Robocop. Není.
1: Co?
0: Robocop to není.
1: Ale se strojem jediný, co já znám, jo, tak tam jako je Terminátor a to
0: ne
1: jako není prostě z roku 82 nebo 84.
0: Tohle je rok 1984, seriál. Terminátor
1: teďko
0: je film.
1: Teďko přijdu možná trošku stejně, jako když jsem ti dala Strašidla ze Špesártu.
0: Mm-hmm.
1: Tak mám takový podobný pocit. No.
0: Myslím, že Dášo, díky za dva body pro tým moderátorů.
1: Já
0: neděkuju,
1: Dášo, já určitě ne.
0: Takže 666-736-736, ukažte se relaxáci, kdo to poznal, co to je, co poradila Dáša.
2: Relax, největší hity 90. let.

0: love is the answer.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Lukáše Šrouby a Matice, my jsme se na chvilku odmlčili, dali jsme vám šanci se zapojit do dnešního souboje moderátor versus zprávař. Kamčo, můžeme připomenout dnešní ukázku?
1: Můžeme.
0: Jsi úplně hrozně rezignovala.
1: Já mám dneska dobrou náladu, já jdu večer na večeři, takže mě nic tu náladu jako neskazí. Ani tady seriál, co nevím, co je.
0: Seriál, který dnes vybrala posluchačka Dáša pro tebe, že bys to nemusela vidět.
1: Já mám furt podezření, že to je matikářka.
0: Není. Takže seriál z roku 1984. Hlavní roli tady stvárnil stroj. A ve velkém píšete, že je to Knight Rider. Což je to auto.
1: No to mě taky napadlo,
0: David
1: ale...
0: David Hasselhoff tam hrál.
1: No, to je jiná znělka.
0: To je jeden tábor, a který je hodně ve velkém. No, tak jdeme asi na hlasovky, ne?
1: Tak pojďme na ně.
0: Tak jdeme na první hlasovku, kterou tady máme.
2: Tak je to jasný seriál Airwolf. Létající vrtulník. Airwolf. Zdravím Robert z Rakovníka, čau.
0: Zdravíme Roberta do Rakovníka. Tak je to správně nebo ne? Rozhodne někdo ještě další. Kdo ho máme na telefonu?
3: Ahoj, tady Honza.
0: Honzo. Ano, hezký jméno, tak jenom tak
1: no,
0: na úvod.
1: No samozřejmě, ano, nejhezčí v kalendáři, je to tak. Tak.
0: Kamča má taky doma Honzu, jo?
1: No, takže ona to slyší a všech strát tohleto.
0: Takže Honzo, co to tedy je za seriál?
3: Je to teda Airwolf s vrtulníkem.
0: A je to správně, ano.
1: Prosím.
0: Knight Rider je auto, to no jsme to dneska nehádali, jo, ale řada posluchačů to napsala, že je to Knight Rider.
1: No tak na to se jdu.
0: Ale tohle
1: podívat.
0: Je Airwolf a hlavní role, tedy vrtulník. Překvapuje mě, že to poradila zrovna posluchačka Dáša, ale chlapi to tady píšou ve velkém, jakoby dobře. Takže Honzo, ty jsi, jaký je ročník? Ty jsi to sledoval?
3: 83 sledoval, no.
0: Aha, 83, takže tě to zasáhlo jako dítě v 90. Když se to sem asi dostalo. Já si na to úplně jako nespomínám. Jo,
1: tady Knight Rider, ano. Pán má jako klapku na boku, takový pirát trochu.
0: To by ti mohl popsat Honza, jestli tam je pán s jedním bokem.
3: Tak si nepamatuju úplně. Tady ne, ale vím, že tam byl ten věc.
0: Vrtulník samozřejmě, 52% hodnocení na ČSFD, to není moc vysoké hodnocení, ale dobrý, uhodli jste to. Takže Honzo, co ti zahrajeme teda?
3: Tak já poprosím Scooter a How Much Is The Fish.
0: Dáme to, krásný návrat do 90. let i hudebně, nejenom teď tady takovýmhle seriálem, že jsme se vrátili v čase, ale my se vrátíme i hudebně. Pro koho to bude?
3: Pro Dalibora do práce.
0: Jo, tak vy jste ještě v práci?
3: Jste ještě v práci.
0: A co děláte, jaký je to obor?
3: Gastro.
0: Dobře, tak jo, tak zdravíme kolegu a jdeme hrát, aby vám to v práci co nejrychleji utíkalo. Měj se hezky, Honzo, ahoj.
3: Díky,
4: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736.
2: Kedy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 16 hodin, 1 minuta k tomu, přesný čas, pojďme na zprávy.
1: Křižovatka v Neratovicích bude mít nové semafory a od zítra si připlatíme za benzín. Více v odpoledních zprávách.
2: Relax Radio.
1: Na křižovatce ulic Mládežnická a Masarykova v Neratovicích odstartují v nejbližších týdnech stavební práce související s výstavbou nového světelného signalizačního zařízení. Projekt za téměř 6 milionů korun má zvýšit bezpečnost dopravy i komfort chodců v jednom z vytížených dopravních uzlů města. Samotná realizace potrvá přibližně 4 měsíce. Součástí projektu nebude pouze instalace semaforů, ale také rozsáhlé úpravy okolního prostoru. Dojde například k rozšíření vozovky, úpravě směrových oblouků a obnově vodorovného i svislého dopravního značení. Významnou část stavebních prací tvoří také bezbariérové úpravy. Mluvčí krajské správy a údržby silnic Josef Holek přináší informace k rozsáhlé rekonstrukci v Buštěhradě.
3: Zahájili jsme více než dvouletou opravu průtahu Buštěhradu na Kladensku. Konkrétně jde o silnice v ulicích Kladenské, Revoluční, Palackého a Tyršově. Na projektu spolupracujeme s městem. Staré silnice vykazovaly celou řadu závad, konstrukční vrstvy byly častokrát narušené kvůli opravám inženýrských sítí. Povrch byl poškozený vlivem klimatických podmínek i těžkým provozem. Silnice navíc byly poměrně úzké, krajnice byly nespevněné a vozovky velmi špatně odvodněné. Práce by měly skončit do konce října 2028.
1: Maximální cena benzínu ve čtvrtek proti dnešku vzroste o 14 haléřů na 44 korun 1 haléř. Nafta naopak bude pokračovat ve zlevňování, když její nejvyšší povolená prodejní cena klesne o 25 haléřů na 41 korun 86 haléřů za litr. Ministerstvo zároveň vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby maximální povolené ceny využíval jen ve výjimečných případech. Podle úřadu by stanice měly udržovat cenovou hladinu pod cenovým stropem. Ocenit oběti komunismu a připomenout prostřednictvím výstavy jejich osudy má projekt Stopa statečných, který připravil spolek Bez komunistů. Ocenění v sídle Senátu obdrželo 5 z posledních žijících politických vězňů z počátku 50. let minulého století. Posmrtně ho obdržel kardinál Dominik Duka za prosazování konzervativních hodnot, jejichž dodržování podle předsedy spolku Petra Marka nejlepší obranou proti scestným levicovým ideologiím.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty ve třetím kole nadstavby hráli s Plzní 0-0 a na lídra tabulky Slávy ztrácí 4 body. Hráčem zápasu se stal brankář Jakub Surovčík, který také přináší zhodnocení zápasu ze svého pohledu.
4: Řekl bych obecně jako chytání na čáře je moje nejsilnější stránka, tak jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu tímhle směrem. Škoda, že jsme na začátku neproměnili tu šanci a to by se nám chytlo ještě líp, ale bereme prostě bod a příště musíme být lepší. Snažil jsem se přečíst, vydrž se, no a naštěstí se mi to povedlo.
2: Relax Radio.
1: Ještě přidáme informace od meteorologů, ti předpovídají v noci oblačnost počátku s lokálními přehánkami, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů Celsia. Během rána a dopoledne má být polojasno, postupně ale očekávejte oblačnou oblohu. Mohou se vyskytnout přehánky, které ale budou postupně ustávat. Teploty kolem 13 stupňů.
0: Tak když se nám vrátí to sluníčko s modrou oblohou a ty teploty kolem 25 stupňů?
1: Já na to jako koukala jsem dneska, protože si je taky přeju, ano. A vypadá to, že v sobotu
0: hezky.
1: By mohlo být pěkně, ale já to nechci jako zakřiknout.
0: Jasně, jasně.
1: Protože už mělo být hezky ve čtvrtek, se říkalo původně, v pondělí to tak bylo, dneska je tomu jinak, takže uvidíme, jestli v sobotu jako těch 25 by tam mohlo být.
0: Ale říká zprávařka Kamča Hagarová, tak já tomu trošku budu věřit.
1: Já bych to i přála, protože kamarád běží v sobotu maraton, ano. V Karlových Varech, no půlmaraton, teď se nejsem úplně jistá, tak já bych mu to sluníčko docela i přála, čověče.
0: No tak uvidíme, jestli to vyjde. Co nám ale vyjde určitě je další odpolední muzika, připravený je třeba Martin Jensen. Martin, já jsem ho tak...
1: Ale ty máš dneska problém s těma jménama, ne?
0: Je to trošku. Martin Jensen, chudák.
1: Ale Martin, nech toho jako,
0: že je tady z Horní Dolní.
1: Nějaký soused, může to...
0: Mějte se hezky.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio. Největší věci. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 13. května. Tento den roku 1717 se narodila uherská a později i česká královna Marie Terezie. Pak dlouho nikdo, až roku 1939 spatřil světlo světa v Brooklynu herec Harvey Keitel. Ročník 1950 je zpěvák, skladatel a textař Stevie Wonder. O 4 roky mladší je český fotograf Jan Saudek. V roce 1950 se tento den začala používat kreditní karta pro opravdové zbohatlíky. Diners Club. 13.5.1950 přišel na svět Peter Gabriel. Posledním dnešním oslavencem je basketbalista a tak trochu i herec Dennis Rodman. 13. květnový den 1965 nahrála skupina Rolling Stones svůj slavný hit Satisfaction. A o 5 let později měl premiéru celovečerní film skupiny Beatles s

0: jedině německé kvality. XXX Lux Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespalíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Tři minuty po půl páté, tady pro vás mám jednu, no, řekněme, hodně zajímavou, hodně žádanou a možná i dlouho očekávanou pozvánku na koncert.
1: Já vás všechny zdravím, tady je Helena Vondráčková a ráda bych vás pozvala na svůj solový koncert s hosty, který se bude konat 19. května na Kladně v Kulturním domě. Takže živé zpívání, živá kapela a přijďte, bude sranda.
0: No tak to už se fakt těšíme. Nezapomeňte, koncert Heleny Vondráčkové Helena Forever Tour 2026 úterý 19. od 19 hodin v Domě kultury. A pozor, kdybyste chtěli stupenky dopředu, tak si je můžete koupit na ticketportal.cz.
2: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Život plyne dál.

0: Je tu jaro, cítíš to, Aduš? Ten vzduch, sluníčko. Počkej, i ta zahrada se už probudila. Jenom ty si prostě pořád přešla.
1: No jo, právě zahrada, zase jí dát dohromady, aby trochu vypadala.
0: Snadná rada, nakup u firmy Sol. Tam mají mulčovací kůru i substráty pro ty tvoje květinky i trávník.
1: A kde tu firmu najdu?
0: Najdeš ji v Libušíně u Kladna. A pozor, všechno mají balené i volně ložené. Takže si můžeš přijet klidně i s vozíkem.
1: Jo, a to si to do něj jako nasypu sama?
0: Ne, to oni. A ještě ti i poradí, anebo ti to klidně přivezou.
1: Tak dík za tip. Takže firma Sol?
0: Jasně, nebo mrkni na sol.substraty.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606-736-736. Geddy e-hybrid od Volkswagenu se zvýhodněním až 360 tisíc. V autosalonu Klokočka ho pořídíte již od 759 tisíc korun. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio.
3: S relaxem v pohodě.

0: Jak s oblibou říkám, téměř ikonická skladba od Hooverphonic Mad About You. Teď máme 17. hodinu a jednu minutu k tomu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Asi hodně důležitá informace po tom, jak bylo dneska ráno kosa, je, jaký bude zítra počasí. Během rána a dopoledne má být polojasno. Postupně, ale očekávejte stejně oblačnou oblohu, jako je to třeba teď. Mohou se vyskytovat i přehánky, které ale by měly postupně ustávat. Teploty kolem 13 stupňů, tedy žádná sláva. Je pár věcí, které v životě jako nikomu nepřeju. Tohle je jedna z nich. Jo, to jsou Eláni a zahraju je určitě mezi 17. a 18. Máme hoďku do Relaxádia a o té se tak jako lehce zmíníme.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: novinka na Relax Radio.
1: Udělám si hezký ráno plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Dvě vydání Relaxády, tedy hitparády Relax Rádia na zpátek, to bylo takový hodně příjemný český překvapení. Slavíček, už jenom to bylo takový příjemný. A k tomu hezký ráno, pravda, pouštěli jsme to večer po 19 nebo po 18, ale tak jako to se vždycky hodí. A každopádně je to jedna z novinek Relaxády, která se chytla, má vaše hlasy a jak tak koukám do pořadí té dnešní Relaxády, tak tam určitě je. Jenom vám neřeknu na jaké místě, to si ještě počkejte, protože do Relaxády se pustíme od 18. hodiny, ale šplhá nahoru, kuk jeden.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop. Relax Radio. Relax.

0: Zase mi to po dlouhý době vyšlo 17-17, teda alespoň to máme tady na našich rádiových kukačkách. Před námi je ještě pořád jako docela dost muziky do 18. hodiny, ale taky navíc zásadní otázka, která mě trápila od včerejšího večera. Já jsem kvůli tomu vlastně nemohl pořádně ani usnout. Pokud by vás zajímalo, co to bylo, tak se mrkněte k nám na rádiu i Facebook. Jako jsem si říkal, když s tím nehnu já, tak třeba mi s tím někdo poradí, někdo z vás.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: V rychlosti se podíváme přesně v 17:30 na D5, tam na od 8. až do vlastně do 2. kilometru na trase Rozvadov Praha, to znamená ve směru na Prahu, se tvoří kolony, je to z důvodu odklízení nehody, tak dávejte pozor, pokud se náhodou budete vyskytovat někde poblíž. Takže D5 od 8. do téměř 2. kilometru, co tady tak jako vidím, tak počítejte se silnějším provozem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.

0: Zemřít s úsměvem na rtech, to je přání Lady Gaga a spolu s ní i Bruno Mars, dva zpěváci, kteří už si v podstatě nemusí vůbec nic dokazovat. Jsou dobrý. Já jsem k této písnice viděl i videoklip a musím uznat, že vypadá velmi zajímavě už jenom proto, že Bruno Mars je menší postavy. To si všimněte, jakákoliv písnička s ním, tak musí být asi problém někde s těma doprovodnýma tanečníkama, protože musí vybírat podle něj, aby to nevypadalo blbě. A Lady Gaga mi přišlo, že v tomhle tom videoklipu je tak jako lehce větší, ale opravdu jenom lehce. No, to je tak jediný, co jsem si na tom tak jako všimnul.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Málo kdy mi to vyjde takhle přesně, ale dneska jo. 18.00 právě teď, středa 13. května. Jdeme na počásko a pak si dáme relaxádu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Tak tedy zítra během rána a dopoledne má být polojasno, takže můžeme se těšit postupně, ale očekávejte oblačnou oblohu. Typoval bych, že to bude podobný jako dneska. Můžou se vyskytnout i přehánky, které ale budou postupně ustávat. Tedy pokud budou teploty kolem 13 stupňů, no tak už jsme zvyklí. Co se týče další muziky, tak jako tam je to víc než jasný, máme to pro vás připravený a jdeme na to! Za chvíli relaxáda.
1: Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
0: Musím vám říct, že na tuhle relaxádu, tady oficiální hitparádu Relax Rádia, jsem se hodně těšil. Čekáte, že třeba kvůli muzice? Mm-mm. Je to kvůli tomu, že má moc příjemný číslo, který se dobře pamatuje. 1560. Já ty nuly na konci prostě mám rád a dobře, přece ta paměť už není úplně ideální. Tak jdeme na to, ať se tady nebavíme jenom o číslech, i když o číslech to taky hodně bude, protože máme pořadí od desítky směrem nahoru k jedničce a k tomu ještě přidáme 4 novinky. Lehce vysvětlím pro ty, kteří třeba dneska relaxádu naladili jako poprvé. V tom pořadí ty písničky, které tam máme od 10 směrem nahoru, jsou maximálně 5 týdnů. To znamená, 5 týdnů postupují nahoru dolů. Záleží na tom, jakým pošlete hlasy na www.radio-relax.cz. Je to vlastně vaše hitparáda. No ale protože po 5 týdnech jdou z kola ven takzvaně, tak musíme mít i nějakou náhradu. A od toho slouží 4 novinky, ze kterých téměř vždycky postoupí nějaká do toho základu a už se to zase opakuje a jde to furt dokola a dokola. Takže ty 4 novinky máme i dneska. Nejdřív ale rekapitulace z minula.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: BTS a Swim, já se s vámi dívám, no panečku, minule tady byli po čtvrtý, takže dneska, jestli se umístili v té desíce, tak tady budou naposledy, nechme se překvapit, a na čtvrtém ne, na druhém místě to byl tedy Swims. Tenhle toho chlápka mám hrozně rád, já jsem viděl jeho videoklipy a ty neměly chyby. Jednička. Takový rapík by se dalo říct obyčejnej Fete Wap a Right Back To You, a ono možná v jednoduchosti je síla a tady se to potvrdilo dvakrát tolik. Takže tolik, co se týče první trojky z minula. No ale, protože novinky máme 4, může se stát, a taky se to stalo, že ne všechny postoupí. To znamená, minule teda to byl hodně velký masakr, protože z novinek postoupila jenom jedna, to se dozvíte, která, to já vám včas řeknu, bude na 10. místě. A všechny ty 3 ostatní, to znamená Miko, a jeho Dreamboy a taky Michael Schulte Lovesick, a nebo Kid Leroy. Prostě nedostali dost vašich hlasů na to, aby se procpali do té základní desítky, takže jdou takzvaně z kola ven. Nicméně na desítce máme, pozor, máme novinku z minula do Jacket, kterou si pustíme za chviličku, a já teda jako musím říct, že ona má hodně zajímavý svoje vlastní jméno. Kdybych ji uváděl, tak bych si na to možná trošičku jako zlomil jazyk a určitě bych nemohl spěchat. Amala Zandil Dlamini, tak to je její občanské jméno. Je to raperka, to je jasný, je původem z Los Angeles, tak jasný. V roce 2018, možná si někdo vzpomenete, kdo si ji třeba sledoval, vydala svoje debutový album a to se docela dobře umístilo v hitparádách. Na 10. místě je z toho minulého kola, uvidíme, jak se jí bude dařit. Na 9. tam jsem si teda myslel, že se posunou, ale zatím se nedaří a je mi to líto, protože Fastboy, to prostě, oni jsou z Berlína, já jsem říkal, já mám k Berlínu slabost, tak jsem si říkal, že byste je mohli popostrčit, ještě to nevyšlo. Beautiful Life, To je navíc o nádherném životě, takže co víc k tomu dodat? Že se to možná třeba zlepší. Kouknu, jak jsou tady dlouho, 3 týdny, ještě mají čas. Takže hlasujte www.radio-relax.cz. Takže jdeme na to. 10 do jacket a 9 Fastboy.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

Kdybyste náhodou vyrazili do Berlína na nějakou taneční party, jakože tam jsou fakt super, tak si nechte zahrát Fastboy Beautiful Life, protože myslím si, že tam to bude mít úplně jinou atmosféru. U nás je to už druhý týden, 9. místo a mně se to ani se mi to teda nějak jako nezdá. Tam bude něco divného, nějaký podvůdek. Já se na to budu muset příště podívat. Hlasovat můžete na www.radio-relax.cz a já doufám, že příště Fastboy z Berlína budou trošičku vejš. Jdeme na první novinku. Jsou celkem čtyři, už jsem vám to říkal. Ta první je, jak bych to řekl, já jsem ji poslouchal, já jsem tam furt jenom slyšel, kamkoliv jsem si to posunul,

Opravdu, že jo? V srpnu 2002. Aha, tak tohle to bude nějaký asi remix, teď to tady čtu. A možná právě proto to zkoušej znova, asi se to tenkrát nechytlo. No nic, jdeme dál, protože před námi bude v zápětí 8. místo Flow, což je takový britský trio, nechci říct přímo pošahanej, kolek to ne, ale když jsem viděl vlastně jejich videa při rozhovorech, tak oni jsou takový jakože hodně girl power, co si budeme povídat, prostě je to z nich cítit a fakt je ten, že se dostali z minula 7. místa na současné 8. Takže to asi taková velká síla nebude. Každopádně i pro ně můžete hlasovat, dneska se mi fakt daří, i pro ně můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Já myslím, že jako, ale není to špatný, ty holky by si to taky zasloužily. Pojďte si to poslechnout.

Před malou chvíli jsem přemýšlel, proč mě třeba upoutala tahleta trojka holek, která zpívala písničku, která není úplně můj raneček, ale s podobnou skladbou byla jenom třeba jedna zpěvačka v jiné písnice. Pak jsem přišel na to, protože koukal jsem se tady na videoklipy, že je to tím, že oni jsou prostě naprosto sehraný na pódiu a jako tanec ve třech, který je sehraný a jako nemusí to být ani nic originálního, tak vypadá fakt jako rozhodně líp, než když se tam kroutí jedna samička, jako to úplně nevypadá dobře. Nebo takhle, musí to umět, záleží na pohybech, to je pochopitelný. Uvidíme, jak si dámy povedou, jestli zase začnou šplhat směrem vzhůru. Já bych jim to přál, protože, jak říkám, já si tady k tomu vždycky pouštím ještě videoklip a to bylo, no úplně jsem z toho měl jiný pocit. Teď ale jedeme na novinku a na sedmé místo, je to tak. Takže druhá novinka, Halsey, já ji mám rád, ale musím teda uznat, ona tady s tou písničkou, která vlastně debituje na té rockové vlně, by se dalo říct, rock pop, jako jo, tak úplně mi to zatím neuchvátilo, protože když jsem si pouštěl její starší muziku, tak ona jede vesměs všechno v popu a možná právě proto to mě jako upoutávalo víc. Nechme se překvapit, jak si povede s touhletou skladbou, zatím je to druhá dnešní novinka. Halsey, Carrie DeWitt. A hned potom si dáme něco hodně příjemného, co si myslím, že vám vykouzlí úsměv na rtu. Já už jsem dneska tak jako nenápadně naznačoval při rekapitulaci. Tohleto je Slavíček, ten zpívá o hezkém ránu. Sice si ho pustíme večer, ale to vůbec nevadí. Novinka.

0: Radio.
1: Relaxáda.
0: Sedmé místo.
2: Udělám si hezký ráno plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Musíte uznat, že tohle ta písnička je tak vykouzlí prostě, když nic jiného, aspoň úsměv. Já vždycky říkám, že skladba, která mi způsobí lehce dobrou náladu, jakože to nejsou všechny písničky, tak ta by zasloužila ještě o pár bodů navíc. Zatím je Slavíček s Hezkým ránem na 7. místě. Uvidíme, jak si povede do příště. Má ještě relativně dost času, aby se do té první trojky dostal, ale jak říkám, záleží na vás a na vašem hlasování na www.radio-relax.cz. Tam najdete sekci Relaxáda, rozkliknete a tam už vám to bude všechno jasný. Kdyby ne, tak napište. Tak a jdeme dál, protože před námi je 6. a 5. místo bez novinek. Na 6. místě, je to na 6. místě, dvojka, jako to jsou obě dvě módní ikony. U Lady Gaga je mi to jasný, Doči tam v podstatě tuhletu zpěvačku moc jako neznám, to se přiznám. Tuhle jsem se díval na nějaký rozhovor s ní, ale je hodně vytlemená, takže sklidila moje sympatie. Každopádně oni dávali, nebo dali dohromady skladbu, která se jmenuje Runway, a co je důležitější, je v snímku nebo ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. Ano, je to stále stejný jako minulý týden, ještě jsem nenašel čas, abych si na něj buď našel, anebo ho někde prostě stáhnul a podíval se na něj, protože se mi do kina v tomhle počasí moc nechce. Jsem docela zvědavej, protože já už jsem o tom párkrát mluvil. V tom prvním díle Ďábel nosí Pradu byla stěžení Madonna. Já si pamatuju její Vogue, to tam prostě znělo celým tím filmem a mělo to takovou správnou atmosféru. Tahle ta skladba Lady Gaga a Doči jsem jako mě až tak úplně neoslovila, ale fakt je ten, že je možný, že to bude tím, že jsem ten film ještě neviděl. Takže asi tak. A pak půjdeme hned na 5, tam je Afrojack, Sia a David Guetta. K tomu jako nemá cenu nic říkat. David Guetta vlastně dneska podruhý, dalo byste říct v Relaxádě, ale vždycky tak jako taková přicmrdávka. Tady to je jakože třetí rovnocenný. Ta skladba se jmenuje Awake Tonight a já když se na to tak dívám, tak jako oni jsou tady 4. týden a zatím se dostali na 5. místo. Nic moc, takže je to na vás.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo. No matter what you

Vždycky, když poslouchám nějakou písničku, ve které je Sia, tady teda to mají ve trojce Afrojack a David Guetta a spolu s nimi Sia, tak si říkám teda, tuhle tu sirénu bych doma mít nechtěl. Má teda abnormálně silný hlas, podle mě má i hodně vysoký rozsah a některý chlapi na to můžou být trošičku alergický, já třeba jo, ale zpívat prostě umí, to se nedá nic dělat. A když se spojí s Afrojackem a s Davidem Guettou, tak je z toho hit jako blázen a já se jenom tak jako rychlostí blesku dívám. Je tady čtvrtý týden, je na pátém místě, takže už moc času nemá. Kdyby se vám to líbilo, chtěli jste to posunout, tak nezapomeňte hlasovat na www.radio-relax.cz. Tak a teď jdeme dál, protože před námi je jeden, dva, třetí novinka, Band a Mapei a skladba s názvem Tripin. Tahle ta písnička je z roku 2024, letos dostala takovou jako zvláštní verzi, tu si za chvilinku jako pustíme, proto vyšla celá znova vlastně. My hrajeme tu rádiovou, jako v oficiálním vysílání. Tadle ta, co uslyšíte, tak ta by se mi líbila někde na nějakou takovou jakože klubovku, nebo prostě na nějakou taneční akci a tak dále. Necháme se překvapit, třeba z Relaxády přeřadíme do vysílání, uvidíme, jak se bude líbit. A hned potom zápětí nás čeká čtvrté místo, to znamená, jsme těsně pod stupní vítězů, Somber a Potential. Mimochodem, tenhle ten, jak to říct, to je takový jako, on není ani úplně mladěs, on je to takový jakoby fenomén tady tý generace Z, podle vzhledu taková jakoby rockstar. Já bych ho nazval pojmem Rebel. Je to Rebel. Vydává nový single, já jsem se na to díval, na ten jeho rozhovor, kde se bavili konkrétně i o téhleté písnice. On tam jako líčil, že opravdu to několikrát upravovali, aby to jako se, aby se to chytlo a ta výsledná verze, která z toho jako vznikla celkově, prý slaví velké úspěchy, jo. Tak se necháme překvapit. No, u nás zatím je čtvrté místo, minule taky čtvrté místo, je tu třetí týden, takže jako vyložení, že by to byl nějaký mega úspěch, to není, ale ještě pořád má čas. Ještě pořád má čas, ještě pořád ho můžete posunout směrem výš. Novinka.

0: neuchvátí, ale ani nesklame. Takhle nějak bych to asi nazval. Somber, to je v současné době takový, jak bych to řekl, taková hvězda současné generace Z, nebo takový nějak. Já už ani pořádně nevím, od kdy do kdy jsou ty různý generace, ale to je jedno. Tahle písnička se jmenuje Potential. Já si myslím, třeba na mě fakt působí, ale zase musíte to vidět s tím klipem, že je to fakt takový jako typ toho novodobího rebela. A věřím tomu, že má určitě spoustu faninek, protože on i jako na vzhled nevypadá špatně, kudrnatý vlasy, tmavý, relativně jich má hodně, takže jako je to fakt všechno v pohodě. Na tom to taky hodně člověk dneska nazbírá. No, ale jdeme dál, protože před námi je poslední čtvrtá novinka a to je sázka na jistotu. Co si budeme povídat? Madonna, to je pojem. Já jsem teď nedávno viděl někde nějaký video, ona šla prostě samozřejmě zase nakupovat úplně náhodou, u toho bylo narvaná celá ulice a tak dále, takže to točili. Show business si myslím, že si přišel na svý. A jenom jsem si všiml takový maličkosti, Madonna byla vždycky známá tím, že nosila takový velký sluneční brejle, aby se tím zakrývala v obličeji. Když byla mladá, ten obličej byl jako jak štakš, tak nepotřebovala tak velký. Ale čím je starší, tak to si všimněte, tak vypadá čím dál tím víc jako čmelák. A tipuju, že někde v 80 letech bude mít obličej jedny velký sluneční brejle. Ale zase, komu čest, tomu čest, jak říkám, fakt jako mraky letuše na hudební scéně a pořád je to prostě hvězda. Navíc chystá nový album Confession 2, to vychází 3. července. Tak budeme držet pěsti, ale teď se dostanu k tomu, když už jako tyhle ty hvězdy tuší, že nám to nějak jako vyhasíná, tak si někoho pozvou, někoho, kdo v té současné době, v té éře, navíc oslovuje i mladý, kdo frčí. Sabrina Carpenter, to je toho v podstatě doklad. Bring Your Love je taková jakoby dneska poslední novinka a tipuju, fakt jako vzpomeňte si na mě za pár relaxát, že tahle ta skladba, která je mimochodem i velmi vydařená, ona Madonna má fakt skvělý hlas a to studio s tím dokáže dělat divy, tak to se dostane až úplně nahoru. Tak teď jsem se zakecel a málem mi nezbyl čas ani na vlastně další třetí místo a to si to zaslouží. Teddy Swims, můj oblíbenec, on vypadá, jako kdyby ho zrovna včera pustili z Valdic, ale to je prostě jen maska. Dělá báječnou muziku, vzpomeňte si na jeho loňský megahit Lose Control. To bylo prostě rekord v žebříčku, nějaký ten Billboard Hot 100, on tam strávil 112 týdnů, což jako na současnou dobu je relativně hodně. Teď prý otevírá nějakou jakože novou kapitolu své kariéry. Jsem na to zvědavej, nebo já už jsem to říkal i minule, já bych, jako mě by ani nevadilo, kdyby zůstal v té staré kariéře. Tam se mi to líbilo. Tohle to jako s tím se trošku peru, ale věřím tomu, že to bude mít úspěch stejně jako to předtím.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Tak naštěstí tedy svým to až tak velká změna není, když si vzpomenete na jeho veliký hit z loňska Lose Control. Tak jako neříkám, že to je úplně to samý, ale je to relativně dost podobný, takže když se to bude držet v tomhletom ranečku, tak proč ne? Teď ale pozor, jdeme dál, jdeme na druhé místo. Možná tušíte, možná ne. Dneska naposledy pánové z BTS a skladba s názvem Swim, prej je to velehit. Nevím, nejsem schopný to posoudit. Já jsem si spíš vzpomněl na jeden takový docela dobrý, jakoby v úvozovkách vtip, zároveň jakoby sloučený s anketou mezi fanoušky tyhle ty kapely, protože to jsou Korejci, že jo, tak v podstatě jeden jako druhý přes kopírák, tak zkusili udělat takový testík, protože když mají vlasy, tak oni ty účesy mají takový jako různý. Dalo by se říct, že ty skalní fandové to poznají. Tak na jedné fotce ty účesy jim jaksi jako zmizely, nechali jim holý hlavy a dali to fanouškům, a jestli je poznají i potom. Poznalo je asi 30% celkového počtu, kterým to dali, takže je vidět, že ty rozlišovací schopnosti jako nejsou úplně ideální u těch fandů, anebo to možná bude tím, že oni jsou hodně takový uniformní, by se dalo říct, jo. To je jenom taková zajímavost, protože mi to přišlo dobrý. Jinak, co se týče partičky, jako to je osvědčený projekt, mají velikánský úspěch. I když jsem slyšel snad o dvou koncertech, kde neměli tolik lidí, kolik si představovali. Mě by docela zajímalo, jestli jsou kvůli tomu i nějak trestaný nebo ne. Ale jdeme dál, protože před námi je toho ještě strašně moc. Tenhle ten single se jmenuje Swim a je tu dneska naposledy, tak si ho užijte.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Možná, že ještě jeden aspekt, podle kterého by se pánové dali mezi sebou rozeznat, když bych to nebral podle těch účesů a podobně. Oni i hlasově jsou někteří laděný trošičku jinak. Druhé místo, BTS a Swim. Teď už ale jdeme do rekapitulace, protože ta je důležitá, abyste věděli, pro co hlasovat na www.radio-relax.cz a máme strašně málo času, tak jdeme na to.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Milky, Just the Way You Are, taky Halsey, jako to je prý nový směr její. Carry the Weight. Takže pamatujte si Halsey novinkový Carry the Weight a Trippin', to je Bumped a Mapej. A hodně vydařená dvojka Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. A rychle do další rekapitulace, to znamená té desítkové.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Jellowstype a Do Jacket na desátém místě, na devíce Fastboy Beautiful Life. Na osmičce Flow a Leak It. Sedmička Slavíček a hezký ráno.

0: Čtyřka Somber Potential. Dvojka tedy Swims. Aha, tam mi to někde hapruje, protože na dvojce měli být BTS. Tak jsem tam prostě udělal někde nějakou chybičku, ale nevím, musím se na to zpětně podívat, ale teď už prostě nemůžu, nemáme moc času. Před námi je první místo Fatty Wap, Right Back To You, k tomu vám ani nic neřeknu, protože je tady poslední týden. Dneska si ho naposledy poslechněte, protože.
1: Relaxáda. 10 největších

0: Relaxáda. Relax Radio.
1: Teda dneska to bylo vyložení o prsa. 19.01 právě teď. Přeju hezký večer.
0: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Po spoustě muziky taky nějaké ty informace, abyste věděli, jak se zítra obléknout. Během rána a dopoledne bude mít, nebo by mělo být polojasno postupně, ale očekávejte oblačnou oblohu, to znamená zatáhne se. Můžou se vyskytovat i přehánky, které by ale měly zase postupně ustávat. To je předpověď, který fakt jako člověk ví, co si má vzít. Teploty kolem 13 stupňů, to je snad jako jediný konkrétní údaj. No a možná další konkrétní údaj, který pro vás mám, je, že v té hoďce mezi 19. a 20. bude určitě Katy Perry. Ale ta černovlasá kráska bude dělat radost nejenom vám, ale i mně. A už po cestě, jak si k domovu, přeju vám hezký večer a budu se těšit zítra od 9 do poledne.
0: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí,

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Well, who's next?
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Damn.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 14. května. Tento den roku 1316 se narodil Karel IV. Roku 1798 to byla další významná postava naší historie, František Palacký. Dnes slaví svoje narozeniny i Danny Wood. Ten zpíval v kapele New Kids on the Block. V roce 1925 přišel na svět pozdější průvodce úspěšným televarieté, herec, scénárista a dramaturg Vladimír Dvořák. Ve 73. přišla na svět jedna z Olsens, Natalie Appleton. 14. 5. se narodili také známí režiséři. Roku 1944 to byl George Lucas. Díky němu jsme viděli Hvězdné války nebo Dobrodružství Indiana Jonese. O 7 let později spatřil světlo světa Robert Zemeckis. Ten natočil třeba Foresta Gumpa nebo Trosečníka. Roční

a roku 1966 jeden z Milli Vanilli Fabrice Morvan. Girl, you know it's true. V 55. byla podepsána Varšavská smlouva. Roku 1988 zemřel ve věku 82 let zpěvák Frank Sinatra. Relax Radio. Relax Radio.